0: protože se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, týdne doma se potom vidíte i na městečku s granulkami a podobně, tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
1: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedlia nebo třeba i žampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivo, ale většinou polojasno, víc mraků. Nejdřív na severovýchodě Čech, odpoledne zas na jihozápadě Čech. A teploty od 19 na horách do 23 stupňů Celsia ve středních polohách. V nížině na jihovýchodní Moravě naměříme až 26.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hala, děje Kup. Pozor na nebezpečné kalhoty i v našich obchodech. Lidé na Svitavsku si konečně kvalitně zavolají i z mobilního telefonu. A 193 švestkových knedlíků snědl na Zlínsku výherce soutěže z Ostravy.
2: Firmy v Česku čelily v červenci průměrně víc než 2 500 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst o 17%. Tuzemské organizace byly vystavené o 335 víc útoků, než je evropský průměr. V českých obchodech se prodávají zabijácké kalhoty, jak uvedl iDnes.cz. Má jít o letní hit, ale přitom způsobují vážné pády a zlomeniny. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami. Extrémně široký střih zachytává nohy a způsobuje úrazy ženám po celém světě. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích.
3: V Dolní Kalné na Trutnovsku odpoledne hořel kravín s asi 100 kusy dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu ale zatím nevyčíslili. Požár se obešel i bez lidského zranění. A ještě jednou z východních Čech i západní Moravy. Svitavsko bude mít konečně desítky nových mobilních vysílačů. Stožáry mají vyřešit problémy se slabým mobilním signálem v regionu.
4: V přípravě je aktuálně zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit takzvaná hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. S tím se už například vypořádal vysílač, který nedávno výrazně zlepšil pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. Další vysílač pak stojí nově také v Koclířově. Operátoři teď vedou jednání s obcemi, vlastníky pozemku a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou tak vysílači například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově nebo Bělé nad Svitavou a Janůvkách. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na východní Moravě, přímo na festivalu Vizovické trnkobraní na Zlínsku, Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní výherní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Zvládl ale víc knedlíků nešlo, nikdy jich spořádal jenom 180.
5: Já jsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo či knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: No zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivo, většinou ale polojasno. Víc mraků čekejme nejdřív na severovýchodě Čech, odpoledne zas na jihozápadě Čech. No a teploty od 19 na horách do 23 stupňů ve středních polohách. No a v nížině na jihovýchodní Moravě, tedy na Uhersko, Hradišťsku, Hodonínsku a Břeclavsku, naměříme až 26 stupňů Celsia. Yeah.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Naše vrtulníky s bambivakem hasí požáry v Srbsku. Houby brzo porostou u přehrata řek, nejvíc bedly a šampiony. A lidé si dnes hotel vybírají podle toho, jestli tam můžou i jejich psy. Podrobnosti má teď ve studiu F1 Ládě Jakub.
2: O současném víkendu na českých silnicích zemřelo 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. V sobotu si nehody vyžádali 5 obětí. Tragická byla večerní nehoda 2 osobních aut u Litvínova na Mostecku. Kromě 2 obětí si vyžádala taky 4 zraněné. U 2 byla zranění vážná. Podobně tragický byl víkend i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí zaznamenala policie i o víkendu na přelomu července a srpna. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly na Balkán, aby tam pomohly s hašením požáru přírody v Srbsku, jsou už v plné akci. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 km východně od Bělehradu. Jedná se o vrtulníky soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky s kapacitou 3450 litrů. V Srbsku zůstanou 5 až 7 dní. Podle hasičů stroje dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a pomalovat šíření plamenů. Srbsko čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, který podle nich v sobotu na Karlovarsku vážně zranil svou ženu. Po útoku utekl, policie ho ale večer dopadla. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s psy je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která to umožňují, mají podle Asociace hotelů a restaurací konkurenční výhodu. Dokonce zákazníci vyhledávají takové ubytování častěji než třeba snídani v ceně anebo soukromou výřivku. Doplní mě prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
3: Lidi, kteří cestují s domácími mazlíčky, je jednoznačně rostoucí trend v České republice. Vidí to, že se nabídne třeba i těm lidem něco navíc, ať už je to miska s vodou, týdny dokonce v hotelech, vidí tedy na městičku s granulkami a podobně. Tak je to jednoznačně obchodní výhoda, protože ten segment i do budoucna bude stále větší.
2: Houby porostou, pomoci tomu mají vydatné deště posledních dní. Některé druhy dokonce můžou na vláhu reagovat rychle. Nejvíc teď houby porostou u vodních ploch, čili u přehrad a řek. Právě tam by se jako první mohly objevit bedly a nebo třeba i šampiony. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v polském Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase. Historie 35,76 sekundy.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Pondělí bude proměnlivo, ale většinou polojasno, víc mraků. Nejdřív na severovýchodě Čech, odpoledne zas na jihozápadě Čech. A teploty od 19 na horách do 23 stupňů Celsia ve středních polohách. V nížině na jihovýchodní Moravě naměříme až 26.
0: Frekvence

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Ládě Jakub. Pozor na nebezpečné kalhoty i v našich obchodech. Lidé na Svitavsku si konečně kvalitně zavolají i z mobilního telefonu. A 193 švestkových knedlíků snědl na Zlínsku výherce soutěže z Ostravy.
2: Firmy v Česku čelily v červenci průměrně víc než 2 500 kybernetickým útokům týdně. To představuje meziroční nárůst o 17%. Tuzemské organizace byly vystavené o 335 víc útoků, než je evropský průměr. V českých obchodech se prodávají zabijácké kalhoty, jak uvedl iDnes.cz. Má jít o letní hit, ale přitom způsobují vážné pády a zlomeniny. Zákaznice varují před takzvanými smrtícími kalhotami. Extrémně široký střih zachytává nohy a způsobuje úrazy ženám po celém světě. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích.
3: V Dolní Kalné na Trutnovsku odpoledne hořel kravín s asi 100 kusy dobytka. Díky včasnému zásahu a hašení se zvířatům nic nestalo. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu ale zatím nevyčíslili. Požár se obešel i bez lidského zranění. A ještě jednou z východních Čech i západní Moravy. Svitavsko bude mít konečně desítky nových mobilních vysílačů. Stožáry mají vyřešit problémy se slabým mobilním signálem v regionu.
4: V přípravě je aktuálně zhruba 30 vysílačů, které by měly do 4 let odstranit tzv. Hluchá místa bez kvalitního mobilního signálu. S tím se už například vypořádal vysílač, který nedávno výrazně zlepšil pokrytí v Baníně i na části železničního koridoru. Další vysílač pak stojí nově také v Koclířově. Operátoři teď vedou jednání s obcemi, vlastníky pozemku a stavebními úřady. V různých fázích přípravy jsou tak vysílači například ve Slatině, Makově, Horní Sloupnici, Vlčkově nebo Bělé nad Svitavou a Janůvkách. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na východní Moravě, přímo na festivalu Vizovické trnkobraní na Zlínsku, Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní výherní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Zvládl ale víc knedlíků než loni, kdy jich spořádal jenom 180.
5: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo čekadlíky byly výborné, ale dvoustovka zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: No zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bartoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivo, většinou ale polojasno. Víc mraků čekejme nejdřív na severovýchodě Čech, odpoledne zas na jihozápadě Čech. No a teploty od 19 na horách do 23 stupňů ve středních polohách. No a v nížině na jihovýchodní Moravě, tedy na Uhersko, Hradišťsku, Hodonínsku a Břeclavsku, naměříme až 26 stupňů Celsia.
0: To nejlepší z muziky.
6: Frekvence

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme vám hezké ráno.
3: Krásné ranko, jsou tu zprávy a Katka Vavřínová.
4: Dobré ráno, ministři budou s odbory řešit růst platů. Krajský soud rozhodne o vazbě Jiřikovského z bitcoinové kauzy a porouchané auto překáží na D1 směrem na Ostravu. Dnes odpoledne je v plánu jednání ministryně financí Aleny Schillerové a ministra práce Aleše Juchelky s odboráři a zaměstnavateli o růstu platů na příští rok. Jak Frekvenci 1 řekl právě předseda odborářů Josef Středula, doufají, že vláda splní sliby a na růstu platů se dohodnou. Už taky poměrně vysoké datum na podobné debaty.
5: Je v této chvíli jedna velká komplikace a to je to, že nemáme podklad, který by konkretizoval, jak to celé bude aranžováno. Náš cíl je jednoznačný, aby zaměstnancům veřejné správy byl konečně dorovnán propad, který vznikl lety 2021 až primárně 2023 a jak to bude následně možno promítnout do výkonu ekonomiky. My jsme plní očekávání, tak jak už to říkáme od konce března letošního roku, vyzýváme vládu k jednání o platech. Bohužel tento termín je zatím ten nejposlednější, jaký jsme kdy od jakékoliv vlády slyšeli.
4: Odbory vládu o zahájení vyjednávání o platech požádali poprvé na začátku dubna. Svou výzvu zopakovali začátkem června a srpna. Stěžovali si na to, že s nimi kabinet sociální dialog nevede. Krajský soud v Brně bude dnes na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejího doporučení. Před podáním obžaloby o vazbě rozhodoval městský soud. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Uvedlo podle agentury AFP Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. Fotbalová Slavia v lize podruhé za sebou ztratila. Po remíze v Liberci přišli sešívaní o další body ve vršovickém derby z Bohemians, které skončilo remízou 2-2. Pro kolegu Aleše Svobodu je to událost kola.
6: Kdyby Slavia vedla po první půli 3-1 nebo 4-1, nemohl by se nikdo divit. Sešívaní si totiž v první 45 minutovce vytvořili tlak, ale některé šance neproměnili a další akce nedokázali správně vyřešit. Po změně stran už tak nebezpečně nebyli, přesto po gólu Chorého znovu vedli. Klokani však srovnali v 89. minutě po brance Květa a gól slávisty Engesana v nastavení kvůli offsideu neplatil. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Slavia bodovala v Edenu po 10 porážkách za sebou a prvně od listopadu 2016.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle s mlhami. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jižní Moravě až 27, na horách maxima budou kolem 16.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Komplikace hlásí z D1.
7: Na dálnici D1 na 339,5 kilometru nepřehledněte na krajnici odstavené porouchané osobní vozidlo z Olomouce na Ostravu. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Po zprávách vstáváte s Frekvencí 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
2: A my vám přejeme krásné pondělí.
3: Hezké ráno.
2: Já bych možná stylově začal takto, pozor. Bartoloměj dneska v kalendáři.
3: Je vlastně Bart.
2: No, Bart. Máme tady nějakýho napřímo, nějakýho Bartoloměje, zhruba v našem věku, který mu se v devadesátkách absolutně změnil život. Díky tomu.
3: Takže, počkej, my máme v Plzni katedrálu svatýho Barta.
2: To je Bartoloměj.
3: To je Bartoloměj, no.
2: Fakt, jo.
3: Jo.
2: A je žlutá.
1: A Lubka Ponížilová.

0: napřímo nějaký Bartoloměj, který dneska slaví svátek a kterému se v 90. letech změnil život a jak?
1: Vidíš, to mě vlastně ale vůbec nenapadlo, že to těm lidem prostě mohlo fakt změnit život.
0: Já jsem na jednoho narazil v průběhu svého života a tomu se říkalo Bertíku.
1: Bertíku.
0: Bertíku, ale myslím si, že pak se to právě změnilo na Bartíku.
1: Jo.
0: Předpokládám. Hele, SMS číslo je 736 304 44, 736 304 44. Klidně nám dejte vědět, anebo k dispozici naše Instagramy. Lubka Ponížilová, moderátor Na cestách, a my si zatím střihneme, co?
1: Horoskopy Marka. Paní Dagmar Klucké.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Bartoloměj a Natanel. Gratulujeme. Se sluncem ve lvu a lunou v kozorohu si lámete hlavu nad tím, jak prožít poslední prázdninové dny. A co čeká lvy? Nerozhodnost vám nehrozí, reagujete pružně na výzvy. Tento čas se pro vás může stát pomyslným odrazovým můstkem na další cestě vpřed. Pany, dobré nápady vás budou provázet po celý den. Pevnost vztahu se ukáže, když dojde na společnou řeč. Váhy, podaří se vám prosadit spoustu věcí, ale musíte být trpěliví. Všechno se bude vyvíjet tak, jak si nastavíte. Štíři, něco nového se na vás chystá. Ve většině případů umíte správně ohodnotit svou šanci, ale dnes se o to ani omylem nepokoušejte. Střelci, dnešek nahrává kreativním povahám. Vtipné glosy a energie by vám chybět neměla. Vy budete pravděpodobně těmi, kdo budou válcovat ty ostatní. Kozorozi, luna je ve vašem znamení. Planetární konstelace vyhlíží příznivě. Přitahujete příznivé duše. Vodnáři, hlavní podmínkou dnes je, abyste se cítili svěží. Vyvarujte se příliš dynamickému postupu vpřed. Ryby, atraktivní zevnějšek není vše. Chcete-li uspět, musí být v souladu vaše myšlenky a činy. Berani, máte skvělé úmysly, jen byste chtěli všechno hned. Trpělivost a rozvaha, to jsou dnešní vaše dvě klíčová slova. Víci, vztah pro vás mnoho znamená. Máte-li pocit, že se chcete někam posunout, musíte se vyjádřit. Blíženci, nemusíte ze sebe vydávat jen energii. Někdy stačí toho druhého jen vnímat. Radci, nezabývejte se malichernostmi. Můžou vás vyčerpávat víc, než si myslíte. Šetřte si síly na večer, budete je potřebovat. Milí přátelé, dnešek vám nabídne širokou škálu možností a je na vás, co si vybere. Počínejte se rozumně a nic neuspěchejte. Opatrujte se, mějte se rádi a věřte na zázrak.

0: frekvenci 1. Čas na fórek, co ty na to?
1: No, bude to potřeba.
0: Takhle nastartovat, nakopnout, nechceš kafe, Míro?
1: Já to nechám na Mikešovi pro dnešek, protože ten umí rozpálit. Teda.
0: Kdo umí, ten umí.
2: Hele, zastaví manželský pár u benzínové pumpy a pumpař to jako kouká, že strčí tam tu pistoli a říká: máte nový auto, co? Manželka: co říkal? Že máme nový auto. Ticho, za chvilku. Hele, já koukám podle SPZky, že jste z Hradce. Manželka: co říkal? Že jsme z Hradce. Pumpař povídá: no, jsem furt pumpuješ. Říká: já jsem znal jednu ženskou z Hradce, to byla strašně vošklivá, jako a hloupá, neuměla ani vařit, no hrůza. Co říkal? Že tě zná.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: počasím.
1: Je to tak, sluníčko si užijeme a užijeme se ho docela dost. Svítit bude 12 hodin dneska, ale pozor, nebude až tak moc hřát, jak bychom si přáli, aby hřálo. Na severovýchodě občas nějaký ten mráček, jinde většinou polojasno. Na Liberecku a Karlovarsku dnešní odpolední maxima, ale pozor, přátelé, pouze do 18. Na jižní Moravě místy až 24 stupňů.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy, Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy, Katka Vavřínová.
5: Pěkné ráno, vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou

0: z Olomouce na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A Míra s Lubkou, hezké pondělí přejeme.
2: Krásné ráno, tak jedna taková smutnější zpráva. Končí jedna z nejdéle hrajících kapel na světě, The Hollies. Mm-hmm. Rozhodli se po 64 letech skončit, tedy takhle, rozhodli se.
1: 64 let.
2: Ono nějak jako zdravíčko trápilo kytaristu a tak se ostatní rozhodli jako solidárně skončit s ním. Mm-hmm.
1: Kdybyste nevěděli, tak je to písnička Tenhle kluk včera mi pusu dal.
2: Já jsem se pokoušela najít, protože je tady napsáno jedna z nejdéle hrajících kapel na světě, tak jsem hledala, která je ta nejdéle hrající. Představ si, takhle, Beach Boys ještě hrajou a jsou o rok starší, ale v podstatě už tam není skoro nikdo ze základní sestavy, teda je tam jenom jeden, jo. Ale jinak všechny ty slavné kapely vznikly v 62. roce. Mm-hmm. Právě Hollies, Stoney, Status Quo, tak... Tak, no. Jo. Jako klobouček, pánové, klobouček.
1: Tak počkej, jo, jdeš.
2: No, držím.
1: Něco ti ukážu, jo, chceš jo. Třeba. Tak jo.
2: Čekám.
1: 64 let hraje skupina. Když si někdo pozor nedá, jak se... Tady v rychlosti hledal. Založeno roku 1962.
2: Vidíš, to je strašně zvláštní, veď? Ten 62.
1: Že se to nějak takhle povedlo, jako
2: zadařilo.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: logické vlastně. Každopádně, teď pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Tak, máš tam pro mě něco, co budu vědět?
0: Myslím si, že jo.
1: Oh.
0: Ty seš totiž odborník na vesmír.
1: No, počkej, opatrně.
0: Jo?
1: To, že jsem Míra...
0: Že seš Míra, s tím asi úplně
1: zjistili. No to je vesmíra, jako,
0: jo, vesmíra.
1: Chápe, že to má blízko jako to slovo, jako, že tam ten základ...
0: Vesmír a to vlastně no, to je, já
1: vyrazím
0: byla...
1: do vesmíru, objevím tam plnou
0: Lubomíru.
1: Vesmíru, ne Lubomíru. To jsem úplně nechtěl objevit do vesmíru. No tak povídej, co tam máš?
0: Tak prosím tě, dneska je to přesně 20 let, co Pluto není planetou.
1: No chudák. Ty s ním zametli teda.
0: To teda. No. Prostě udělali z něj trpaslíka a vyškrtli ho.
1: Ale já ho měl tak rád, když jsem byl ve škole, když jsme se učili.
0: No, tak to Pluto, byl takový pes,
1: ten, no, to taky. Ale to byl jako ten chudák vzadu,
0: ten
1: víš.
0: Ten otázek malinkatej, no.
1: Tak obíhal jako.
0: Zadní, přesně. My jsme se planety učili podle vzdálenosti od slunce.
1: Ano.
0: Moje maminka se je ve škole učila podle velikosti.
1: Aha.
0: A tak se tě ptám. Míro, nechci, abys to všechno seřadil.
1: No to nezvládnu, já bych ani nevyjmenoval.
0: Ale abys mi řekl největší a nejmenší.
1: Největší je Jupiter. A nejmenší je Merkur.
0: Co myslíte vy? 736-300-444, dáte to dohromady nebo nedáte? Vy, co jste stejný ročník jako moje maminka, zjevně ano, protože jste se to učili podle velikosti. Ale takový ty ročníky, já nevím, 70, 80, 90, my jsme se to učili podle vzdálenosti od slunce. Takže dáte to nebo nedáte? Napište nám a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: myslím, že bychom do toho měli vstoupit, protože tahle písnička nikdy neskončí, když ji neukončíš ty.
1: To je taková nekonečná, to je pravda.
0: Pár takových je, ale když se ještě hrálo z CDček, přátelé, no, tak jsme za ně byli rádi.
1: To je pravda.
0: To byla jediná možnost, jak stihnout.
1: Ještě Hotel California.
0: Hotel California byl nejoblíbenější.
1: U toho se chodilo na záchod.
0: Měl prostě asi 7,5, možná 8 minut.
1: Strašně moc, ani nevím, strašně moc.
0: Tak, teď je přesně minuta po 7:45, chytré jak rádio, otázka od Lubky, a která je největší, která je nejmenší planeta naší sluneční soustavy.
1: Jo. Ty jsi říkal, že největší je Jupiter.
0: Jupiter, jasně.
1: Což máš pravdu.
0: Ano.
1: A nejmenší je...
0: Nejmenší jsem si říkal, že je asi Merkur. A nebo Venuše, no.
1: Venuše ne.
0: No, tak Merkur.
1: Je to Merkur.
0: Merkur, tak to
1: a
0: jsem typu.
1: A ta druhá dobře. Nejmenší je Mars?
0: Mars? Mars, jo.
1: No,
0: tak to bych v životě neřekl, to je tak známý.
1: No, právě. No. A jako v podstatě Venuše je skoro tak velká jako Země.
0: Mm-hmm.
1: Mají prostě v průměru přes 12 000 kilometrů. A Mars má 6 a Merkur 4.
0: Mhm.
1: Ale podle velikosti teda, jak jsou, jo? No. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, tam to je.
0: Takhle jsme se to učili.
1: Ne, my jsme se učili Merkur, Venuše, Země, Mars. A pak to byl konec. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
0: Jo.
1: A zatím bylo to Pluto, který už teda není.
0: Jo.
1: To je zvláštní, viď, že vlastně tak daleko jako od Země jsou ty největší planety. No. Takže Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Země, Venuše, Mars, Merkur.
0: Jak to, teď, jak to říkáš za sebou, tak si úplně vybavuju, jak mi to nešlo na té základce, určitě si to zapamatovat.
1: No, já vím, právě no. To u nás byla mamka a učila se to s Apolenkou tenkrát, s tou starší dcerou. A mamka moje z toho byla úplně říkat, jo, my jsme se to učili jinak. A pak to hledala a zjistila to, no, že teď se to učíme podle vzdálenosti od slunce a oni se to tenkrát učili podle velikosti, no.
0: Ale na velikosti nezáleží.
1: Dobře, no, nějaký jiný dobrý.
0: Pokud nemáš? To není to největší, anebo to nejmenší, že?

0: Je za námi víkend, je tu pondělí a Frekvence 1 s vámi v tomhle neštěstí.
1: V tomhle neštěstí. Ne, není to neštěstí, máme pro vás třeba peníze v posledním slově a není jich opravdu málo, je jich celkem dost. Máme pro vás 630 tisíc, o které hrajeme přibližně ani ne za půl hodinky.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
14: Pěkné ráno. Tripartita bude řešit růst platů v příštím roce. Třetina kontrolovaných doplňků stravy byla závadná a komplikace hlásí z D1 a Pražského okruhu. Dnes odpoledne budou jednat zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Na programu je podstatný bod růst platů ve veřejném sektoru na příští rok. Odbory už dlouhodobě kabinet Andreje Babiše žádají, aby společně vyřešili otázku růstu platů. Zatím ale není zveřejněný ani návrh rozpočtu. To kritizoval i odborový předák Josef Středula.
15: Bohužel tato vláda vzala jako bernou minci to, co dělala vláda minula a co jsme od začátku kritizovali, a to, že rozpočtový proces sice běží na úrovni jednotlivých míst, ale nikoli s veřejností či se sociálními a hospodářskými partnery, a to považuji za velmi nedobré a nestandardní. A to i proto, že se tady pracuje s prostředky, které právě platí zaměstnanci, včetně podnikatelů, do veřejných rozpočtů.
14: Ministerstvo financí musí předložit vládě rozpočet na příští rok nejpozději do konce srpna. Potravinové doplňky mohou ohrozit zdraví. Až třetina z kontrolovaných je závadná, píše iDnes.cz. Nejnovější zpráva Státního zdravotního ústavu za rok 2025 uvádí, že loni bylo hlášeno 13 případů nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci potravin, nejčastěji doplňků stravy. V průměru vyšetřuje 169 případů ročně. Hlášení se loni týkala například produktů s obsahem hořčíku, extraktu z listu zeleného čaje nebo vitamínu B6. Nejméně 30 lidí zemřelo v západoafrické Gvineji po sesuvu na skládce odpadů v jedné ze čtvrtí hlavního města Conakry, uvádí agentura AFP. Dalších 22 lidí podle ní při sesuvu z noci na dnešek utrpělo zranění. Fotbalisté Sparty o víkendu poprvé vyhráli na stadionu soupeře. V Brně na srbské porazili tamní Artis 4-0 a po druhé za sebou dali v lize 4 góly. Více ve své rubrice Výsledek kola dodá kolega Aleš Svoboda.
16: Sparta prožila veskrze pohodový zápas. Výrazně si pomohla standardními situacemi, po kterých dala 3 ze 4 branek. Jediné slabší chvíle si v utkání prožila při vedení 1-0, kdy se zatáhla a dopřála soupeři více prostoru. Artis však své útočné náznaky ke golům nedotáhnul a gol Rineše z 33. minuty Spartu uklidnil. Ve druhé půli letenští přidali další 2 góly a měli zápas plně v moci. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
14: Artis dostal v sezóně už po druhé v jednom utkání 4 góly a má s 12 inkasovanými brankami nejhorší obranu v soutěži.
17: Frekvence 1. Počasí.
14: Dnes bude slunečno, ráno v Čechách čekáme ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách naměříme maxima kolem 16.
17: Frekvence 1. Doprava.
14: A krátce po 7. míříme na hlavní silniční tahy.
18: Dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 175. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. A s hustým provozem počítejte na Pražském okruhu. V omezení od dálnice D1 ve směru na letiště budete popojíždět od Modletic po Vestec okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
14: Ze zpráv je to vše. Posloucháte ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
1: Krásné pondělní ráno na Frekvenci 1, nerada to říkám a myslím si, že je dobře, že moje holky ještě spí.
0: A já úplně vím, kam chceš zamířit v tuhle chvíli.
1: No právě, že úplně nechci. A já tady celý ráno nad tím přemýšlím, jestli tam mířit, nebo tam nemířit.
0: Ale tak to řekněme, je tu poslední týden letních prázdnin, nedá se nic dělat. Je tady jedna zásadní výhoda.
1: Že ještě v pondělí je volno.
0: Není to poslední pondělí těchto prázdnin.
1: Přesně tak.
0: Jo, aspoň nemusíš v to blbý pondělí.
1: Víš co, blbý je, že nám někdy jako na začátku července přišel ze školy e-mail a tam byl seznam učebnic, který máme jako pořídit do třeťáku. A tak jsem si tak nějak říkala, jako je čas.
0: O, jasně.
1: Máš včera je? Jsem na to mrkla a půlka jich už není.
0: No jistě, že ne, protože jiný čas neměl. Si to zařídil. No tak to zvládněte, napadá mě, možná využijete ten poslední týden k tomu, že vyrazíte ještě někam na nějakou hezkou dovolenou.
1: Prý jsou levnější.
0: Aha.
1: Prý poslední týden v srpnu bývají levnější dovolené. Už se to blíží právě tomu prvnímu týdnu v září, že většinou lidi totiž prý už chtějí mít děti doma a také nějak jakoby připravit a když jsme se tady o tom bavili s Milošem, že nejhorší jsou takový ti rodiče, co ten poslední týden školy říkají, tak pojď si něco spočítat, pojď si něco přečíst. Jo?
0: Jsi připravil trošku.
1: To je hrozný.
0: Když ale... se vykoupat třeba s tím, jak štvali, bude září.
1: přesně. Takže co, chystáte se někam vyrazit, dejte nám vědět. 736 304 44.
17: A Lubka Ponížilová.

0: Pokaždé, když je slyším skupinu Čechomor, tak se mi vybaví Orlík. A tím nemyslím kapelu z 90.
1: Ale kemp, víš, kde s náma byli.
0: Byli tam společně s námi, no, byl to právě nějaký kemp u Orlíku. A trošku mi to připomíná vlastně tu nostalgii toho, že tento týden je tu poslední letošní radiokemp a užili jsme si je fantasticky. Téměř na všech vyšlo geniálně počasí, což je taky dobrý.
1: Je to pravda, no, že vlastně když sprchlo, tak to vlastně byl takový spíš jako ten příjemný deštík, že to nebylo nic zásadního. No.
0: Tak vedro bylo horší, teda to je pravda.
1: To je pravda.
0: Vosy byly taky blbý, ale pojďme ještě si užít, nebudeme předbíhat, ještě tento týden nás čeká závěrečná velká show, Vrátku nad ní jsou.
1: Přesně tak, je to kemp Kristýna, od dvou vysílají naši kolegové Jana s Vojtou. Pozor, tentokrát tam bude i Miloš a můžete se s ním zažít kvíz se střel Miloše.
0: Kvíz bude naživo přímo v kempu. Hrát budeme o víc než 40 000 korun živě, pokud se nemůžete dovolat do posledního slova, tak tady si to můžete zkusit naživo.
1: Ano, můžete zkusit přijet, no a potom od 7 večer koncert a sice koncert, kdy kemp rozezní Marpo.
0: Marpo, je to tak, je to nádherné místo, jsou tam stromy, jsou tam chatičky, můžete si tam vzít stan, můžete vyrazit během 3 minut do Polska nebo do
1: je
0: Německa.
1: Je tam dobrý občerstvení.
0: Dokonce do toho Německa můžete doplavat, což
1: jo,
0: si vyzkoušela
1: Lubka. Jo, to jsem si vlastně zkusila
0: já. Tak se tam na vás moc těšíme, kdybyste chtěli nějaké další podrobnosti, tak samozřejmě ve vysílání Frekvence 1 nebo na našem webu.
1: Frekvence 1.cz
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Tak hrajeme o peníze na čísle 257, 400 a 3 devítky.
1: Máme jich pro vás hned 630 tisíc.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Pojďme na to. Ještě jednou zopakuju telefonní číslo, které už si říkal. 257 400 999.
0: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Tomáš, volá odkud?
4: Z Chorvatska.
1: Jako z Chorvatska? Vy jste si nařídil budík, abyste to s náma zkusili, jo, takhle ráno.
4: Přesně tak, jde na výlet, tak říkáme, zkusíme to.
0: Že byste tam zůstali o něco díl.
1: Teda. Jasně, že byste si to protáhli. No 630 tisíc, to by bylo podle mě třeba ještě na týden navíc, ne?
4: To by určitě.
1: Jo.
4: Tak možná na dva.
0: Pojďme to zkusit, tady je herečka Petra Hřebíčková.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak co myslíte, Tomáši?
4: My jsme zkusili Lego.
1: Lego. Pojďme to prověřit.
0: Zkusme Lego.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není. Tome.
1: Uvaha, logická, ale...
0: Chorvatsko bude krátký.
1: Budete muset zpátky domů.
0: Šťastnou cestu, užijte si to tam, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky děkuji, mějte se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, přihodíme pětistovku.
6: Nám dlouho nevolalo nikdo od moře,
1: no,
6: takhle,
1: no. 36,5 tisíce hrajeme ještě jednou dneska ráno.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen...

0: až se dneska vrátíte z hospody domů a ta vaše bude soptit, tak dneska na to má trošku nárok. Dneska je den ve zubu.
1: Přesně tak, sopky, která v roce 79 zasypala Pompeje a taky další města.
0: Vás nebylo to 1979, bylo to bylo roku 79.
1: 79, přesně tak to je. Teď jsem byla nedávno v Pompejích, jak jsem si udělala
0: takový... Je to pompézní, že?
1: Je to pompézní, musím říct, že jo. Ale víš, co mě zarazilo? Ne. Já jsem se na to včera dívala. Ono to je, dneska je den ve zubu právě kvůli tomu, že v tom 79. zasypala ty Pompeje. Ale oni před nějakýma 5 rokama našli v Pompejích nějaký vzkaz. Mm-hmm. No vzkaz. Poznámku řemeslníka vyrytou do stěny, že to dělal v říjnu.
0: 79.
1: 79.
0: Takže tady asi...
1: Vypadá to, že ta sopka zasoptila přeci jenom o nějaký 2-3 měsíce později. Mm-hmm. Ale každopádně s dnem Vezuvu to nehnulo.
0: Ten zůstává.
1: Ten zůstává dneska. Frekvence.

0: na Frekvenci 1. Vypadá to, že se nám vrací léto, a to hlavně ve čtvrtek a v pátek, ale už dneska bude o něco tepleji, než bylo třeba včera, ale hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jinak třeba Liberecko nebo Karlovarsko, tady užijeme teploty pouze okolo 18 stupňů. Sluníčko ale bude svítit, i když nebude zas až tolik hřát, svítit bude krásných 12 hodin.
1: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy, Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno, kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho, je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián, nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Nový britský premiér Andy Birnham se dnes vydává do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Oznámili

0: 96. kilometrem. Nesouvislou kolonu evidujeme také v opačném směru na D1 na Brno od Prahy. Tady to popojíždí od stého 82. po stý 90. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přejeme vám hezké ráno, teď 8:02.
2: Krásné pondělní ráno, bartolomějská noc je za námi. Dneska v noci.
1: Což znamená?
2: Pamatuješ si to z dějepisu nebo ne?
1: Ne, vůbec ani prd.
2: Ale bartolomějská noc ti něco říká, neříká? Ne. Vraždění Huguenotů.
1: No tak to už vůbec ne.
2: Ve Francii. Já si pamatuju na
1: spolužáka. Já zrovna byl nemocnej. probíralo.
2: Já jsem zrovna chyběla. Vždycky spolu na spolužáka, který jako vytrvale říkal Huguenoti. Huguenoti. No tak nic, tak to jenom takový jako ohlédnutí za základkou k tomu pruzení, jako jestli vás rodiče prudili nebo neprudili,
1: jo,
2: takhle
1: vlastně
2: koncem
1: už příprava,
2: toho.
1: No, poslední týden je
2: tebe
1: tady.
2: Tebe prudili nebo ne? Takhle jako na konci prázdnin, jako ty Míro, běž si něco spočítat, běž si něco přečíst.
1: Určitě ne.
2: Běž se podívat na to.
1: No. Ne, rozhodně si to nevybavuju.
2: Taky jsi měl asi normální rodiče.
1: No, nevím, asi no.
2: Jo, já
1: asi bylo jasný, že ze mě stejně nic nebude.
2: Já se totiž pamatuju sousedku Boženku na tom na chalupě u nás a ta opravdu děti pérovala, ale já mám pocit, že je pérovala jako celý léto, že to nebylo pouze koncem školního, teda koncem prázdnin, ale že opravdu je prostě pérovala. A tak taky to děti dotáhly daleko, že jo? Ale
1: jo?
2: Já myslím, že jo, že tam mají lékaře a tak v rodině. No ale tak prudíte děti nebo neprudíte, co? Mají vaši ještě volno nebo nemají? 736 300 444, klidně nám dejte vědět.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, 24. srpnové, ještě kus prázdnin před námi, můžete vyrazit někam na výlet.
1: Přesně tak a výletit budeme i dneska s Tomášem. Ahoj Tome, krásné ráno, kam jedeš?
2: Krásné ráno přeji, tak dnes vás vezmu na parádní výlet do Muzea řemesel v Letohradě. Je to vůbec největší muzeum v České republice zaměřeno právě na řemesla. My tady můžeme obdivovat ta nejrůznější řemesla na ploše větší než 2600 metrů čtverečních. A schválně, položili jste si někdy otázku, proč vlastně tolik řemesel zaniklo, co za tím stojí? No, mohu vám to prozradit. Jsou to technické vynálezy, které změnily a proměnily vlastně celé fungování a spousty řemesel, tak prostě už nebylo třeba. My se tady můžeme seznámit s celkem 89 ucelenými expozicemi řemesel a živností, a to z období mezi roky 1840 až 1930. Navštívit tady můžeme i třeba 100 let starou školní třídu, historickou vozovnu a nevšedním zážitkem by měla být i návštěva stomatologické ordinace i s rentgenem a ojedinělou gynekologickou ordinací z roku 1924 a operační sál z roku 1960. Jaké to celé bylo, to si povíme už předpolednem. Já se na ten dnešní výlet moc těším a vám všem přeji krásné ráno. Tak ahoj.
0: Tome, to se taky moc těšíme. My se dnes ještě uslyšíme. K tomu posíláme to nejlepší z muziky za chvilku opět na Radeček a taky zkusíme zavolat jednomu z vás a proplatit vaše účtenky, pokud byste chtěli nějakou proplatit. Stačí se podívat na podrobnosti na náš web frekvence1.cz.

0: Za 9 minut bude 8, my se pokusíme někam zavolat a zkusíme proplatit jeden z vašich účtů.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
0: Jasnou rukou vybírala Lubka.
3: Ano, volá mě Karla, volá mě do Pustiměři. A v Pustiměři jsem měla spolužečku z Vysoký, Katku, tímto zdravím. Ale volá mě Karla. A... Počkej.
0: Co pak se děje?
3: Vydali jsme se pro křemelinu pro slepice do Popeliště.
0: To nám je komplikovaný teď.
3: A jak to dopadlo, vidíte sami. Účtenka skoro za 1300. Ale nic nebylo zbytečné, píše Karel. A píše tady krásný den Lubko a Míro, takže předpokládám, že by měl být na telefonu.
0: A nebo na lehátku v Chorvatsku, to už jsme tady dneska měli.
3: A nebo... Tak, houba koupelová, celulóza, lepové pásky, nosnice, křemelina, váza hřbitovní a umělé květy.
0: Ještě to je kombinace, ukaž mi to.
3: Podívej se na to.
0: Mrknu ještě pro jistotu na to číslo, jestli ho mám.
3: Nic
0: dobře.
3: Nebylo zbytečné. Tak, mrkni na to. Voláme Karla, voláme. Chtěli jsme se zeptat, jako co to je křemelina do Popeliště. Já se asi budu muset zeptat babičky na Moravě, protože ta se v tom vyzná.
0: Počkej, pozor.
3: Ano.
4: Prosím.
0: Karle, dobré ráno, tady Míra s Lubkou, zdravíme vás.
4: Já vás taky moc zdravím.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: My jsme to málem položili, Karle.
0: Už jsem se chystal, kde lítáte, u slepic.
4: Ne, já jsem dobrý.
3: Vy jste doma?
4: Teď doběhl.
3: Teď jste doběhl. Prosím vás, křemelina pro slepice do Popeliště, co to je?
4: No, aby slipky trpí, jak když čmelkama, to je taková blecha nebo tak. A oni se, když se jim to dá, tak oni se v tím popelí a to je taková hygiena. Jako.
3: Jo, ono to ty jak jste to říkal? Čmelíky? No. Čmelíky zabije,
4: no,
3: jo?
4: No, ono to je, když je ten sov v nepořádku, tak... To tam se vyskne u těch slepic.
3: Aha.
4: Tak to se jako dává preventivně.
3: Jo, a kolik máte slepiček?
4: 6 a 1 kohouta.
3: Vy máte i kohouta?
0: Kohouta, jo.
4: No jistě, to patří na dědinu.
0: Jo, a je hodnej nebo není?
4: Hodné, celé černé a i s řebínkem. Možná bude mít, až ho zabiju, černý maso.
3: Kde máte nejbližší sousedy, kokrhá ráno a budí?
4: No, jim to nevadí.
3: Nevadí.
0: Svádění, ne?
4: Ne, teď jsou tři na řadě a oni se jeden druhýho ozývají.
0: Jo, jasně.
3: Jo, jasně.
4: Jo, to už je, jak trošku se rozende, já už o půl paté musím jít otevřít, protože furt dve.
3: Jo, takhle.
4: To nedá.
3: Takže jste na nohách od samého rána, stejně jako my.
4: Tak ne, tak, no.
3: Karle, tak účtenka, která je skoro za 1300, jde na vrub frekvenci 1. Vy se mějte krásně a pozdravujte doma.
4: Taky vás pozdravím.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Protože přes den by mohla být místy docela zima, třeba u nás na Liberecku.
1: No, zavolej mamce, jestli jako ještě to zvládají jenom v tričku, nebo jestli už vytáhli.
0: Jo, to my jsme zvyklí tam takhle zas.
1: Jo?
0: No podívej, tady Katka je z Jablonecka. No. Tam je to úplně, je tam 18, dobrý, že jo?
1: No počkej, ale Katka má na sobě dneska ráno svetr.
2: No, teď žila jsem tam dlouho, no. Tak zvyk je železná košile.
0: Přesně. Za chvilku zprávy.
3: No tak pojď zapel.
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz
10: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké pondělní ráno přejeme.
1: Zprávy a Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. Tripartita rozhodne o růstu platů v příštím roce. V Olomouci stane před soudem mladiství kvůli brutální vraždě a nehodu řeší na D1 v obou směrech. Dnes odpoledne je v plánu jednání ministryně financí Aleny Schillerové a ministra práce Aleše Juchelky s odboráři a zaměstnavateli o růstu platů na příští rok. Jak Frekvenci 1 řekl právě předseda odborářů Josef Středula, doufají, že vláda splní sliby a na růstu platů se dohodnou. Už tak se totiž krátí čas na podobné debaty.
11: Je v této chvíli jedna velká komplikace a to je to, že nemáme podklad, který by konkretizoval, jak to celé bude aranžováno. Náš cíl je jednoznačný, aby zaměstnancům veřejné správy byl konečně dorovnán propad, který vznikl lety 2021 až primárně 2023 a jak to bude následně možno promítnout do výkonu ekonomiky. My jsme plní očekávání, tak jak už to říkáme od konce března letošního roku, vyzýváme vládu k jednání o platech. Bohužel tento termín je zatím ten nejposlednější, jaký jsme kdy od jakékoliv vlády slyšeli.
2: Odbory vládu o zahájení vyjednávání o platech požádali poprvé na začátku dubna. Svou výzvu zopakovali začátkem června a srpna. Stěžovali si na to, že s nimi kabinet sociální dialog nevede. Před Olomouckým krajským soudem stane dnes mladistvý chlapec, obžalovaný z brutální vraždy muže z ubytovny v Zábřehu na Šumpersku. Svou oběť si loni v říjnu vybral zcela náhodně. Podle kriminalistů si chtěl pouze vybít vztek a agresi. V době činu mu bylo 15 let. Mladík je od vraždy ve vazbě. Jednání zřejmě bude neveřejné, pokud k veřejnému projednání nedá mladistvý souhlas. Ve Velké Úpě v Krkonoších se rozjela velká demolice. Má udělat místo pro rozsáhlý apartmánový komplex.
12: Na zhruba 7000 metrech čtverečních tady do 3 let vyroste 6 budov a v nich na 160 apartmánů za téměř miliardu korun. V blízkosti lanovky na Portážky tak odstartovala nová éra, která posouvá zájem developerů z Pece pod Sněžkou právě do Úpy, která je její místní částí. Samotné vedení Pece pod Sněžkou si od projektu slibuje oživení této části horského střediska a doplnění služeb pro místní. Projekt totiž zahrnuje obchody, restaurace i lékárnu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska.
10: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. V Čechách ještě teď ráno čekáme ojedinělé mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnosti částečně přibývat. Denní maxima budou mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 16.
10: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
13: Dopravní nehoda se řeší na 175. kilometru D1 na Prahu. Před nehodou je kolona na půl hodiny, do které najedete na kilometru 183. Vlivem silného provozu se nárazově přibrzdíte na D1 na Prahu mezi 213. a 196. kilometrem. Nesouvislou kolonu evidujeme také v opačném směru na D1 na Brno od Prahy. Tady to popojíždí od 182. po 190. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Krátce po 8 hodině posloucháte Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: A dobře děláte, přátelé, protože bychom vám rádi něco řekli.
1: Krásné ráno, tak bavili jsme se o tom, jestli vás rodiče nutili takhle s koncem prázdnin se učit, nebo ne.
0: Se učit.
1: Tak a dorazila prosím tě tady zpráva. Podpis nevidím, ale byli jsme letos na dovolené se spřátelenou rodinou a hrůza. Každý den jsme čekali se snídaní, která byla společná, protože nutili 7letou dcerku každé ráno půl hodiny číst nahlas. Naše malá nechápala a já si chvílemi připadala, že jsem asi špatná, když to naši malou nenutím.
0: Ne.
1: Naopak.
0: Tebe nutili, Katko, na konci prázdnin? Já si totiž nevybavuju, mám pocit, že...
1: Ne, u nás takhle, co bylo u nás, tak ne, že by to bylo na konci prázdnin, ale maminka nás, a teď já nechci říct slovo nutila, ale vedla k tomu, aby jsme psali prázdninový deník. Aby jsme si o prázdninách psali deník, co jsme ten den dělali, a až vlastně s postupem času jsem pochopila, že mamka chtěla, aby jsme si procvičovali psaní, že jo. Mm-hmm. Ale nebylo to takový, hele, pojď, budeš psát, jo, ale bylo to, už ses něco zapsala
0: takhle
1: do deníku.
0: Takhle zákeřně jako.
1: Dobře na to šlo, mamko.
0: To jo, teda.
1: Ale teďka ty deníky jsou na chalupě, je to docela dobrý si v nich číst, jo. Vidíš ty hrubky, který jsi dělal.
0: Máš tam nějaký hezký jako pikantno.
1: Ne, to se psalo veřejně, že jo.
0: Aha,
1: ale mám tam třeba, že ségra se namočila do ferme, že? A že to soused jako u potoka se z ní snažil jako odstranit.
0: A nešlo to.
1: A nešlo to.
0: Biologie především. Brdek, jo? Takže vy jste je zasvinili.
1: Brdek.
10: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Za minutu bude 8:45, je tu poslední prázdninový týden. Není to poslední pondělí, protože se jde do školy až v úterý.
1: Přesně tak,
0: ale já to chci s něčím přebít.
1: Jo, čím?
0: Za 4 měsíce tu bude Štědrý den.
1: Ne.
0: Jo, aby se ty děti mohly najít, co těž...
1: No jo,
0: když už jim tady kazíš vlastně den tím, že říká, že je tu poslední týden prázdnin, tak se děti, můžete se už těšit na Ježíška, bude to za 4 měsíce.
1: Jo, no tak hurá do obchodu, začínají slevy.
0: Jo, na letní hadry, nebo na co?
1: No jasně, na letní věci, no tak jako to jsou, ale třeba takový paddleboard. Tak může podle mě přinést Ježíšek.
0: No, to se to blbě oblíká, ne? Nebo říkala jsi na letní oblečení.
1: Letní věci, ale že ho může donést Ježíšek, jsem myslela, víš?
0: Ale když to zase jako...
1: Je to blbý, větě, Ježíšek nosí lyže.
0: No, to nejde zabalit, to

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, pojďme na to. 257, 400 a 39. Každý den hrajeme dvakrát o peníze na Frekvenci 1. Každé ráno, abych byl přesný.
3: Každé ráno
2: každý
3: dvakrát.
2: Každý den čtyřikrát.
3: Přesně tak. Máme pro vás 36,5 tisíce na telefonním čísle 257, 400, 999.
2: Tak kdo pak tam? Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
4: Hezké ráno, tady Lenka z Ústí nad Labem.
2: Leně, moc vás zdravíme. Jaký jste měla víkend?
4: No, takový starostlivý, mám babičku na péči.
2: Jo,
3: takhle, no tak držíme palce, samozřejmě, ať to zvládáte co nejlíp. Tak se pojďte odreagovat, máme tady pro vás větu Petry Hřebíčkové.
2: Zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Tak, co myslíte?
4: No, já si vozím vždycky zážitky.
3: Tak to prověříme, anebo řeknete, já si vozím vždycky zážitky, ale Petra Hřebíčková...
4: Ne, zážitky.
2: Aha. Jsme zážitky.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Ne. Ani ty zážitky to nejsou.
3: Tak každopádně.
4: Nejsou to zážitky.
3: Nejsou.
2: Tak příště.
4: Škoda.
3: Škoda přes škoda, přesně tak.
2: Mějte se moc krásně naslyšenou, hezké ráno.
4: Naschledanou.
2: Tak přihodíme 5 kilo.
3: To
2: takže...
3: znamená, že je tam 37 000, o které hrajete ještě dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu. Velké hlavy na Frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
6: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera. Objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
6: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl

0: svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje, říká jedna letní pranostika, konkrétně ta pro dnešní den. A je to pravda, sluníčko sice bude svítit, ale nebude tolik hřát. Nejvyšší odpolední teploty najdeme na jižní Moravě, tady naměříme až 24, jinak Liberecko a Karlovarsko teploty maximálně do 18 stupňů. Na severovýchodě občas nějaký ten mráček, jinde většinou polojasno. Teď krátké zprávy a Katka Vavřínová.
1: Dobré ráno, policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové, která v neděli odpoledne odešla z nemocnice v Teplicích. Byla tam hospitalizovaná kvůli hrozící vážné akutní příhodě. Kriminalisté se obracejí na veřejnost, kterou žádají, aby jakékoliv informace o tom, kde se dívka nachází, sdělila kolegům na tísňové lince 158. Po dívce pátrají v režimu dítě v ohrožení. Hasiči ze 7 jednotek v noci na dnešek likvidovali v Rynolticích na Liberecku požár pergoly, stodoly, garáže a dílny. Škoda je podle jejich odhadu 2 miliony korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina je v šetření, uvedli hasiči na síti X. Britský premiér Andy Burnham přijel do Kyjeva na svou první zahraniční cestu. Dorazil taky šéf Evropské rady Antonio Costa. Ukrajina si připomíná Den nezávislosti.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí stále zde jedničky.
3: Dopravní nehoda se řeší na 75. kilometru D1 na Prahu. Před nehodou je kolona na půl hodiny, do které najedete na kilometru 183. Vlivem silného provozu se nárazově přibrzdíte na D1 na Prahu mezi 213. a 196. kilometrem. Nesouvislou kolonu evidujeme také v opačném směru na D1 na Brno od Prahy. Tady to popojíždí od 182. po 190. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Minuta po půl deváté, hezké ráno.
0: Krásné ranko.
4: Stále jsou tu ještě prázdniny, občas vyrazíme někam na výlet. Já jsem teď o víkendu chtěl někam zajet, ale hledal jsem to na poslední chvíli a zjistil jsem, že ceny hotelů jako v podstatě na jednu noc se často blíží i last minute.

0: něco takového, jo. Výhodná cena.
1: Ano.
0: Jo, nevratná rezervace, ano. Zaplatíte online, cena za jednu noc.
1: Ano.
0: 426 321 korun, můžeš se podívat, je to tam.
1: Děláš si srandu.
0: 426 tisíc na noc.
1: To uspořádáš nějaký summit, ne?
0: No asi, pravděpodobně si myslím, na co jiného by to bylo dobrý. Ale překvapilo mě to.
1: To je strašný. Za to koupíš starší chalupu někde, ne?
0: Takovou asi jo,
1: jako, no. No jako, dobře, bez pozemku.
0: Chalupu bez pozemku a bez chalupy.
1: Bez chalupy.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Pondělní ráno, Frekvence 1 s vámi, ať se vám hezky vstává, i když vy už jste určitě na nohou.
1: Krásné ráno, tak od rána mluvíme o tom, že svátek má Bartoloměj, ale pozor, narozeniny má Saturnin.
0: Saturnin, jako ten slavný Saturnin.
1: Ten slavný Saturnin od Zdeňka Jirotky. V roce 1940, to znamená před 680 lety, vyšel úplně poprvé a byla to tenkrát jenom malinkatá povídka v Lidových novinách.
0: Chytlo se to
1: a vznikl z toho vlastně ten slavný román. Já teda miluju tetu Kateřinu pro její přísloví.
0: No tak aj nenávidím teda. Tam mě pila krev. Je to taková ta brýla, ta nevím,
1: jasně,
0: je s ničím problém.
1: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Kdo chce kam, pomluv jsme mu tam. Pozdě bycha honit a tak dále. Ty máš nějaký oblíbený přísloví?
0: No, třeba tak dlouho se chodí se čbánem pro pivo, až skončíš.
1: Až se čbán vypije.
0: V léčebně. Chodila jsi se čbánkem pro pivo?
1: Jasně, že jo. A myslím, že bylo za korunu 70.
0: Já jsem taky chodil a vlastně mě překvapilo, když jsem byl potom dospělejší, jak to pivo hrozně ztrácelo na kvalitě. Víš, v tom čbánku, no, tak než to dovlekla, teď to steplalo.
1: My jsme měli čbán.
0: To přelejvala stokrát, teď oni jako, aby to změřili dobře, jak to nejdřív naprali do toho
1: půl litru, jasně,
0: a pak ti to z něj přelili, takže všechny bubliny šly v níveč, že jo?
1: Jo, tak takhle, u nás už se vědělo, to byl čbán Josef a s ním jsem chodila. A to byl obrovský čbán, ale fakt jako obrovský. Aha. A vešlo se do něj 12 piv.
0: 12 piv?
1: A chodila jsem já
0: to
1: se čbánem, když u nás byla party, jako jo, když se sešli tatínkové a scházeli se u nás. A tam to bylo tak, že pan hospodskej byl fakt chytrej a vzal normálně půl litry. Naměřil to vodou, že to opravdu je prostě 12 piv a pak prostě čepoval teda rovnou do toho čbánu, nepřelejval to. Mm-hmm. Jo.
0: A zastává hromada pěny, víte, to taky jako nešlo moc poznat.
1: A, tak to já nevím, jako já jsem to nikdy nepila, ale vím, že jsem chodila prostě s Josefem pro pivo a že to bylo těžký, Míro.
0: Čbán jako... Josef, to je skvělý, prostě to nepřeběješ. Hezké ráno.
1: Dobré jitro. Frekvence.

0: Pondělní ráno, Frekvence 1 s vámi a poslední prázdninový týden, to znamená, že je před námi taky poslední radiokemp.
1: Přesně tak, už tuhle tu středu za vámi vyrazíme do kempu Kristýna, to je kousek od toho, kde se Míra narodil.
0: No dobře,
1: je to tam u vás, no, to tam u nás na severu.
0: Ano. No, já jsem se narodil u polských hranic, takže to,
1: takže v podstatě
0: sedí, protože tohle je téměř přímo na hranicích. Polsko-Německo.
1: Rozumíš polsky?
0: Tak jak co?
1: Jak co?
0: No.
1: Co takový, bardzo dobré.
0: Bardzo dobré.
1: Bardzo dobré.
0: Dzień dobry.
1: No tak každopádně svoje znalosti v polštině, ale i v němčině si můžete klidně vyzkoušet už tuhle z tu středu, protože to je trojzemí, trojmezí, nebo jak chcete. Tam u vás se říká tak. Trojzemí nebo trojmezí?
0: Já ani nevím, u nás se říká do Polska nebo do Německa. Do Polska pro cigára, pro benzín, do Německa do kafu.
1: Pro máslo.
0: No. Ale vzpomněl jsem si, že jsem byl vlastně jednou na výletě v Poznani.
1: Ano.
0: A trénoval jsem si tam polskou větu a už si moc nepamatuju, ale vím, že to bylo, že jsem říkal na tu kameru. Dzień dobry, teraz jestem v Polsce so záměrom spróbovat lokálnego piva i vína. I vodky. Takhle jak to bylo. A víc dohromady nedám, ale ono to stačilo.
1: Ono to stačilo. Tak každopádně, tyhle ty vaše znalosti můžete otestovat už teď ve středu nebo spíš ve čtvrtek. Pokud se zdržíte, tak můžete vyrazit ráno na nákupy samozřejmě. Ale kemp stojí za to. Od 14:00 odpoledne vysílají naši kolegové Jana s Vojtou a večer potom koncert Marpa.
0: Češť.
1: Češť. A co bych vám měla říct? Auf Wiedersehen.
0: No tak dobře. I'll tell you what I think. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí budou.

Chladné ráno zažilo Česko, na některých místech mrzlo, teploty se držely okolo minus pětky, na více než 50 stanicích v Česku naměřili meteorologové 5 anebo méně stupňů. Každopádně na víkend se mají vrátit tropické třicítky, tak takový poslední záchvěv prázdnin nás stále ještě čeká.

0: děkuju ti.
1: Jako uragán tady teďka prosvištěl Miloš, ale utíkal se ještě pro kafe, tak tolik návaznost na Lucku Bílou. Za chvilku zprávy na Frekvenci 1.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavební Nitek přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Dek.cz.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Policie na Teplicku pátrá po 12-leté dívce. V posledním prázdninovém týdnu ještě zažijeme tropické teploty a provoz houstne na D1 a na Pražském okruhu. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové, která v neděli odpoledne odešla z nemocnice v Teplicích. Byla tam hospitalizovaná kvůli hrozící vážné akutní příhodě. Kriminalisté se obracejí na veřejnost, kterou žádají, aby jakékoliv informace o tom, kde se dívka nachází, řekla kolegům na tísňové lince 158. Po dívce pátrají v režimu dítě v ohrožení. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Informoval o tom dnes v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. Poláci ukazují, jak se dají stavět dálnice. Na prvním úseku, který u nás staví, chtějí předávat hotovou práci hodně před termínem.
7: Na více než 7,5 kilometrů dlouhém úseku D35 z Čech na Moravu z 9 mosty pracuje v režii polského Budimexu denně, včetně víkendu, na 350 lidí. Přestože je termín dokončení tohoto projektu až v lednu příštího roku, vše naznačuje tomu, že Poláci, kteří úsek postaví o miliardu levněji, než se projektovalo, předají tuto dálnici ještě letos do Vánoc. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Nové maximum má i 29. Sára Bejlek. A české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po setech 19-25, 17-25, 25-16 a 17-25. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
2: Frekvence 1.
1: Počasí. Na tropické teploty si ještě budeme muset počkat. Dnešek ale bude slunečný. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jeho území, bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách naměříme maximálně 16.
2: Frekvence 1. Doprava.
6: Provoz houstne na D1 a na Pražském okruhu.
8: Dopravní nehoda se stále ještě vyšetřuje na 75. kilometru D1 na Prahu. Před nehodou je kolona na více než půl hodiny, do které najedete na kilometru 183. Vlivem silného provozu se nárazově přibrzdíte také na D1 na Prahu mezi 213. a 196. kilometrem. Vlivem silného provozu počítejte také se zdržením na Pražském okruhu směrem na Ruzyni. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Po zprávách se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Miloš Pokorný.
0: Hezké ráno, přátelé, já už jsem se toho dotkl minulý týden, je to teď už definitivní poslední týden prázdnin pro školáky. No a mám takovou radu, já jsem si to vždycky dával do hlavy, tak jako kdyby už žádný prázdniny nebyly. A pak člověk měl jako týden volna, to je vlastně skvělý. Samozřejmě v poměru těch dvou měsíců to skvělý není, ale když si to dáte do hlavy tak, že to je vlastně týden volna, tak je to báječný. Tak teď jsem vám to vysvětlil, chytře. No, přeju vám hezké ráno a všem Bartolomějům hezký svátek, pondělí 24. srpna.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak přátelé, jak jsme už narazili poslední týden prázdnin, ale furt jsou to ještě prázdniny, furt jsou to dovolené, tak pokud budete plánovat, tak tuto středu je poslední kemp Frekvence 1 na Kristýně, což je kemp mezi Libercem, a když řeknu, ať je to mezinárodní, mezi Německou Žitavou, a je to mozeský kemp a my tam pojedeme se rozloučit se sezónou, dáme si tam podruhé live kvízíček se Střeltem Miloše, na který se velmi těším, protože když jsme byli v Hradci Královém, tak se to velmi podařilo. No a pro mě je to ještě zajímavé o to, že jsem nikdy živě neviděl vystupovat Marpa, a jelikož Marpo má nové, nebo má album, které je lehce do country, a kdo to slyšel, tak říkal, že je to taková zajímavá fúze, že to je dobrý, tak se na to těším, protože nejen, že uvidím poprvé Marpa vůbec, ale navíc mě zajímá to album a těším se na to, a Marpo bude hudebním hostem, posledním hudebním hostem Frekvence 1 v roce 2026 na kempech, protože je to opravdu poslední kemp. Uteklo to jako voda. Pamatuju si přesně, když jsem vyjmenovával ty kempy, když jsem říkal, kdo tam bude vystupovat a jak to bude skvělý a jak to je celý prázdniny a je to, přátelé, za chviličku pryč. Lubko, je to takhle, ty se na několika kempech
1: byli osobně... Byli jste na třech letos, no, s Mírou a uteklo to strašně rychle.
0: Počasí. Relativně vyšlo. A ve středu má být tak jako něco mezi.
1: No, já si myslím, že to je ale nejlepší počasí.
0: Jo.
1: Podle mě takový to fakt jako mezi je super, protože není ani vedro, ani se ti nemotá hlava, ani tě prostě nikde vodníkuť nevyplavuje velká voda.
0: Jasně.
1: Je to takový prostě ideál, no.
0: No tak skvělý. Tak nezapomeňte, ve 14 hodin začíná Frekvence 1 vysílat z Kristýny, no a večer show od 19 hodin, do toho ty naše oblíbené buřty, všechno z katalogu gratis, čili zadarmo, moc se na to těšíme, pojede nás tam víc a jak jsem říkal, pro mě to bude i objevné v tom, že poprvé uvidíme interpreta, kterého jsem jako jednou z mála ještě neviděl, tak se na to moc těším. Takže nezapomeňte tuto středu 26. Že dneska je 24. 26. srpna kemp Kristýna mezi Libercem, Žitavou, ale krásně to nejde, a je to moc hezký kemp. Tak se na vás budeme všichni moc těšit.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Tak, že se dá vydat hudební album v pokročilém věku, není, to není problém. Navíc, když se jedná o takovou osobnost, jako je Sir Anthony Hopkins, vynikající herec, můj teda oblíbený herec, doufám, že i váš, kterému je 88, můžu to můžeme říct, a on se věnuje i skládání hudby a jeho nové album nese název Life is Dream. Život je sen. Tak to je krásný si v 88 složit, vydat album pro radost, protože to asi nebude žádný čartovej zázrak, že by to prostě nějak jako ohrožovalo třeba, teď řeknu, Dua Lipu, nebo já nevím, Taylor Swift, nebo někoho podobného, ale říkám, když je někomu tolik, kolik moje a on má tu energii a chuť prostě si napsat songy, vydat to, tak je to prostě úžasný a strašně to v obdivu, takže Sir Anthony Hopkins tady z Frekvence 1 vám teď pošlem za tu krásnou písničku. Teda ne vaší zatím, ale krásnou.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tina Turner pro Sir Anthony Hopkinse, jsme poslali píseň, myslím, že Sir Anthony teď končí ve Velké Británii, tak dejme tomu do Velké Británie. No a za malou chvíli malé zprávy na Frekvenci 1 s Kateřinou, takže se dozvíte, co nového, snad to budou pozitivní zprávy. Hezké ráno.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Campy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Dobré dopoledne. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě naměříme až 32 stupňů Celsia. O víkendu ale přijde ochlazení a déšť. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl podle agentury AFP Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Čtvrt hodiny budete popojíždět na D1.
5: Kolona po dopravní nehodě je na 15 minut na D1 na Prahu mezi stým 87. a stým 82. kilometrem. Vlivem silného provozu počítejte se zdržením také na Pražském okruhu směrem na Ruzině Ormodletěc až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Tak fanoušci fotbalu jásají po mistrovství světa, kde byla taková pauzička, už se rozjíždějí všechny fotbalové velké soutěže po Evropě, včetně nejslavnější Premier League a tak dále. Ale u nás se děly věci, protože se hrálo vršovické derby, Slavie Bohemka, a my jsme urvali bod v pekle slavistickým a takzvaně jsme vykradli kasu. Našeho Václava Pilaře to stálo 10 stehů na hlavě, protože tam došlo k velmi nevybíravému zákroku, který skončil pouze žlutou kartou, ale to už je věc rozhodčích, takže Bohemka si urvala bod, což je skvělý. No a máme tady velkou novinku, protože fotbalisté Plzně, jednoho z nejambicióznějších týmů vůbec u nás i pro letošní sezonu, tak vyměnili kouče a tím se stává Radoslav Kováč, mladý kluk, který ho mám rád, 46 let, má za sebou reprezentační kariéru, působení v zahraničí a prostě Plzeň potřebuje změnu a udělala to a myslím, že je to dobře. Sám majitel Plzně, pan Šádek, tomu říká, slibujeme si, že dokáže do týmu i hned vlít energii a vrátit je na vítěznou vlnu, což budou potřebovat, protože budou dohánět manko v kvalifikaci Ligy mistrů proti Bělehradu a tam to bude hodně těžký, ale já doufám, že Radovanovi se to, Radoslavi se to podaří a bude to prostě fajn a myslím si, že ten tah je v pořádku. Takže to jsme lehce zasportovali, no a já vám přeju hezký ráno, protože prostě, jak jsem říkal, jde nám to do finále, ty prázdniny, i se sportem.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.

0: 8. Utekla jako voda a jak se říkal na začátku, přeju školákům, aby tu číši měli poloplnou, ne poloprázdnou, takže ještě týden, berte to, takže ještě týden je skvělý čas prostě. A já se na vás budu těšit zítra opět mezi 9. a 10. A nezapomeňte, pokud budete plánovat, že nás čeká opět, vlastně opět a posledníkem Frekvence 1 Kristýna, bude to ve středu, jak jsem říkal, ve 14 hodin s vysíláním Frekvence 1. Od 19 hodin hudební host Marpo se svým skvělým projektem a do toho buřty a počasí, který snad bude fajn a bude to všechno zadarmo, takže se na vás moc těšíme a navíc si tam vystřihneme po druhé můj kvízíček Sestřelte Miloše live, takže pokud budete mít čas, doroste na Kristýnu, bude to v pohodě. No, já za chviličku předávám slovo, přeju vám hezký den, ať nám vydrží to dnešní počasí, protože už se to prý má tak nějak jako měnit různě, tak každý den je dobrý. Tak, hezké ráno s Frekvencí 1.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler
1: a mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Celé ráno pro vás chystá zprávy Katka Vavřínová.
13: Pěkné dopoledne. Zástupci vlády slibují zvýšení minimální mzdy. V Česku nad ránem zase mrzlo a provoz brzdí na Pražském okruhu směrem na Ruzyň. Zástupci vlády odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst na 24 900 korun. Letos je na částce 22 400 korun. Česká republika podporuje rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, řekl dnes premiér Andrej Babiš velvyslancům. Nevadilo by mu i to, že by v Schengenu mohly být, i když ještě nejsou v Evropské unii. A ministr zahraničí Petr Macinka zase dodal, že Česko bude usilovat o hlubší spolupráci středoevropských zemí v rámci Visegrádské čtyřky a prosazování našich společných zájmů.
14: Já pevně doufám, že konečně v roce 2028 se stane 28. členem Evropské unie Černá Hora. Byl u nás premiér, byli jsme tam na setkání, jsou to skutečně mladí, velice schopní politici, jsou členové NATO.
15: Současně musíme systematicky kultivovat i prostor, který je nám nejbližší, střední Evropu. Ta nemá být jenom územím mezi většími evropskými mocnostmi.
13: Vrtulníky Viper české armády drží v Polsku opět pohotovost, uvádí armáda. Do provozu se vrátili po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom v České republice. Česko zažilo v pondělí velmi chladné ráno. V horských údolích klesaly teploty hluboko pod bod mrazu, místy až pod minus 4 stupně. Nejchladněji bylo na Šumavě. Na téměř 50 stanicích naměřili meteorologové 5 stupňů nebo méně, píší novinky.cz. Před víkendem by se ale podle meteorologů mělo léto přihlásit ještě o slovo. Na Moravě bychom mohli naměřit až 32 stupňů Celsia. České basketbalistky podlehly v přípravném utkání v Istanbulu domácímu Turecku 52-62 a ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Neodvrátila ji ani 11 body Alena Hanušová.
1: Frekvence 1. Počasí.
13: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách ještě teď čekáme ojedinělé mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27, na horách naměříme maximálně 16.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
13: A krátce po 10. hodině míříme na dálnice.
4: Vlivem silného provozu počítejte se zdržením na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Modlatic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody osobního a nákladního auta na konci dálnice D5 na Prahu před Pražským okruhem. Nehoda se řeší v odbočovacím pruhu, okolo se projíždí se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Robbie Williams, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Hezky jsme to nastartovali, máme skoro 10:45. Je pravda teda, přiznám se, že dneska jsem nestihl snídaní a bez toho nastartovat ten den je u mě trošku problém. Nevím, jak to máte vy. Takže já se půjdu za chviličku pohlédnout po starých zásobách tady někde v rádiu. Třeba budu mít štěstí a něco najdu. Ale sotva, co tady myslím na jídlo, tak na mě vyskočí zpráva, že 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal jeden blázen. No, pardon za to oslovení. Bylo to při soutěži jedlíku na festivalu Vizovické trnkobraní. Tím bláznem je Radim Dvořáček z Ostravy. 193 švestkových knedlíků. Tak nevím, asi taky nesnídal, no. Nebo nevím, co měl za problém. Pojďme se ho poslechnout konec konců.
1: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo že knedlíky byly výborné, ale dvoustovka zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: To je mago. Nevím, co jsem udělal špatně, dvoustovka nepadla. No, pojďme si připomenout, že vlastně svůj vlastní český rekord z předloňska opravdu nepřekonal, protože tehdy snědl 228 knedlíků, takže tehdy byl bez snídaně, bez oběda a šel rovnou do knedlíku. Teďkom asi třeba jenom nesnídal, no, tak jich sněd jenom 193 v uvozovkách. Jenom. Každopádně zvládl více knedlíků, než loni, protože loni, pokud se nepletu, jich spořádal 180, takže přece jenom tentokrát nebo letos to bylo o 13 knedlíků víc. No já jsem se podíval i zatím na ten nejlepší výkon v té soutěži, no a zároveň teda světový rekord drží jakýsi Patrick Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíku. Tak kolik jste jich nejvíc pořádali vy? Napište mi na 736 300 444. 233 knedlíku. No, tak to má Radim Dvořáček z Ostravy ještě co dohání.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá

0: nejlepší z muziky na Frekvenci 1, tak za chviličku máme 10:30 dopoledne, my směle jdeme dál, my jsme tady řešili knedlíky a pojídání a vůbec rekordy a tak dále. A mám tady zprávu, ahoj, no tak já dám tak maximálně 18 kousků, 18 knedlíků, víc mi na talíř doma nedají, že prý bych to sežral i ostatním, ale knedlíky pod takovou strouhankou s cukrem a máslem, to je úplné gastroporno, zdravím všechny hladovce nedojedené. Tak já moc děkuji za zprávu, nevím od koho, není tady podpis, nevadí, každopádně 18 kousků, to je dost, člověče, to už jako... Řekněme, je taková malá předpříprava na další soutěž, na další závody v pojídání knedlíků. No, tak třeba toho borce z Ostravy taky doženeš. 193 kousků, no dál. Letos. No, tak pravda, ještě máš co dělat. 18. To je fakt jenom taková, jako, taková rozjížděčka, no, před tou soutěží. No nic, my jedeme dál. Mariah Carey, Green Day, taky opět a Radeček na Frekvenci 1 a určitě teď už na 736 300 444 na naší SMS bránu posílejte zprávy k narozeninám, protože určitě někdo z vašich milovaných přátel, kamarádů, lásek, kolegů v práci dnes, pondělí 24. srpna, slaví narozeniny. Vzpomeňte si, kdo to může být. A napište nám nějaký hezký vzkaz pro něj a taky se podepiš. Využít můžete nejenom naši SMS bránu, ale taky aplikaci Frekvence 1. Tak schutí do toho a my se podíváme aktuálně, jak to taky vypadá na cestách.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Vlivem silného provozu počítejte se zdržením na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Modlatic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A z opatrnosti projíždějte okolo dopravní nehody osobního a nákladního auta na konci dálnice D5 na Prahu před Pražským okruhem. Nehoda se řeší v odbočovacím pruhu, okolo se projíždí se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.

0: Tak pojďme na to, máme skoro 10:45 dopoledne a jdeme přát k narozeninám. Mám tady jedno telefonické přání dokonce. Zkusíme zavolat vnučce Alexandře. Tak a jsem zvědav, jestli nám to vezme. Je to teda mladá kočka, slaví dneska 18. narozeniny. Tak uvidíme, jestli na nás bude mít vůbec čas, anebo už připravuje nějakou velkolepou narozeninovou oslavu, ale to se dozvíme záhy. Důležité je, že to zvoní. Halo, halo, je tam Alexandra?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Alexandro, tušíš, kdo tě volá, nebo vůbec nevíš?
1: Podle hlasu trošku předpokládám, že mi volá pan Robin z frekvence 1.
0: Pan Robin z frekvence 1 volá, přeje všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuji.
0: Alexandro, jak to, že znáš můj hlas? Ty to posloucháš, to rádio, každý den, nebo jak to je?
1: Občas, když jsem s dědečkem a s taťkou v práci, tak samozřejmě, že vás zaslechnu, ale děda o vás básní pořád.
0: Jasně, já jsem věděl, že tady odsaď výtrvané. Děda za to může, že jo? Děda ti to naladí vždycky, ty musíš poslouchat, děda ti vypráví o nás, že jo? Že to tak je?
1: To je samozřejmost.
0: Děda píše, ahoj Robine, otrava Luboš, chci tě moc poprosit o zavolání vnučce Alexandře, dneska má 18. narozeniny. Moje drahá vnučko, hodně zdraví, štěstí, lásky a splněný každý sen, tvůj děda Luboš, mám tě rád, moc díky. Co na to říkáš?
1: Je to moc krásné přání, moc si toho vážím a děkuji dědovi.
0: To je super, bude oslava nějaká?
1: Nemám ponětí.
0: Aha, takhle, děda to musí připravit zase, jo?
1: Jasně.
0: No tak, hele, tak to máš teda výborného dědu, ale to se musí nechat. No tak jo, tak doufám, že něco připraví, že bude velkolepá oslava, přece jenom 18 let? To je jako velký zlom, ne? Co?
1: Dá se říct, že ano.
0: Jsi jakože dospělá, ne?
1: Jakože dospělá, no.
0: Jakože, ale.
1: Jenom jakože.
0: Jo. No, každopádně si budeš moc dát minimálně, nevím, pivečko na 18. narozeninách, ne? Možná něco tvrdšího už? Co? Proběhne něco?
1: Nejsem.
0: Co? Co jsi?
1: Já vždycky měla ráda piña coladu bez alkoholu, tak tentokrát si ji dám s alkoholem.
0: Jo, no vidíš, tak to je hezké. No, tak aspoň něčemu je dobrý ten věk, ne?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Tak jo, tak si to užijte. Pozdrav dědu a celou rodinu, měj se krásně a voláme si zase za rok, jo?
1: Dobře, moc krát děkuji, mějte se.
0: Taky, ahoj. Naschledanou. Taky moderátor Honza Rosák slaví dneska, ročník 1947, anebo divadelní režisér a dramatik Ladislav Smoček, ročník 1932. Přejeme všechno nejlepší.

0: Kalounová, to nejlepší z muziky a dál budeme hrát česky Lucie. A šrouby do hlavy, tak to si dáme mimo jiné po zprávách a taky mandraže budou. A zprávy už za minutu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Jedenáct hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, jsme připraveni, 11. hodina, hezké dopoledne, zprávy má Ondra Albrecht.
8: Hezké dopoledne také ode mě. Zbylá část vyhořelé budovy číslo 34 ve Zlíně půjde k zemi do konce týdne. Slovensko zruší takzvanou transakční daň, kterou kritizovali hlavně podnikatelé. A s kolonou ještě stále počítejte na dálnici 3. Do konce tohoto týdne by mohla být nahrubo zbourána zbylá část vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Práce postupují podle plánu, řekl dnes ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Objekt s 11 podlažími firma vlastní a měla v něm sídlo. Budovou 34 v bývalém továrním areálu zachvátil 9. července požár, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Demolice objektu začala 7. srpna. Je 24. srpna a za 4 měsíce oslavíme Vánoce. Už teď pořadatelé vánočních akcí v evropských velkoměstech zveřejňují termíny trhů. Některé už začínají na začátku listopadu, některé zase potrvají až do poloviny ledna.
9: Už 5. listopadu začnou vánoční trhy ve Spojeném království, ve skotském Glasgow, 13. pak v rakouské Vídni. Oba trhy potrvají ale jen do vánočních svátků. 13. 11. pak začínají trhy v italském městečku Garda u známého jezera Lago di Garda. Nejdéle potrvají ve městě Funchal na portugalském ostrově Madeira, tedy v hlavním městě Madeiry, a to až do 10. ledna. Ládio Jakub, Frekvence 1.
8: Slovenská vláda připravuje zrušení daně z finančních transakcí, a to k začátku příštího roku. Prohlášení to dnes oznámil premiér Robert Fico. Tuto daň, kterou jako součást opatření k ozdravení veřejných financí, loni zavedl současný kabinet a dlouhodobě kritizují hlavně podnikatelé. Slovenská transakční daň se v současnosti týká firem, které z odchozích bankovních převodů odvádí 0,4%, maximálně 40 eur za jednu transakci. U výběru hotovosti je sazba 0,8% bez horního limitu. Živnostníci už od letošního roku daň neplatí. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku a to je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila taky Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes by teploměr měl ukazovat hodnotu maximálně kolem 22 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to ještě stále, ale může být až 27. Má být skoro jasno nebo polojasno během dne, potom na severu a severovýchodě bude přibývat oblačnosti.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Zatím počítejte s tím, že se zdržíte na silnici číslo 3, a to ve směru na České Budějovice, kousek od Boršova nad Vltavou, kde se pracuje na silnici, je tam zúžení a jezdí se pouze jedním pruhem. Aktuálně hlášená dopravní nehoda také na silnici číslo 20 na trase Písek České Budějovice u Písku na 169. kilometru, buďte proto opatrní. No a menší kolona je stále na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova na 208. až 197. kilometru. Tak šťastnou cestu, ideálně i s Robinem Sobkem.
0: Naprosto ideální plán, je to tak. 3 minuty po 11. hezké dopoledne. Já mám totiž banku 37 tisíc korun, takže by bylo dobré, abyste vlastně se mnou byli v takovém dobrém a úzkém kontaktu, protože za půl hodiny budeme hrát o tyto peníze. V posledním slově s Větou Petry Hřebíčkové. Co si tak mohla přivést z dovolené z Dánska. Co myslíte? Máte na to bezmála půl hodiny, abyste si to nechali projít hlavou? V případě, že správně doplníte její nedokončenou větu, peníze budou na startu nového pracovního týdne vaše. No a zbytek týdne budete trávit někde u vody, nevím, to je jedno, v přírodě, kde budete chtít, prostě nebudete muset chodit do práce. 37 tisíc korun je poměrně velká částka, my držíme palce, aby to dobře dopadlo. Do té doby Nana, Atomic Kitten, taky Mandraže, to je to nejlepší z muziky a určitě bude i tip na výlet.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Rihanna, taky Lonely, to nejlepší z muziky, máme na Klub přesně 11:45 dopoledne. Kdybyste neměli plány na sobotu 29. srpna, tak já bych pro vás něco měl. Můžete vyrazit směr Chrudim a prohlédnout si tam vojenskou část celého letiště a nahlédnout vlastně do života tamních armádních parašutistů, protože tohle umožní lidem den otevřených dveří. Takže si můžete do kalendářů poznačit, pokud to nemáte do Chrudimi úplně z ruky, 29. srpen. Je pravda, že armáda vlastně u 43. výsadkového pluku pořádá tenhle ten den k 79. výročí založení výsadkových jednotek. Jedním z takových hlavních lákadel akce bude představení útočného vozidla Flair 72 Heavy Duty. Jinak v areálu letiště budou k vidění ukázky činnosti výsadkářů, bude tam moderní technika, zbraně, další vybavení, které příslušníci pluku využívají. Připravené budou statické a dynamické ukázky pro děti. Armáda připravila doprovodný program, takže samozřejmě, že můžete vzít celé rodiny a vyrazit v případě, že vás to opravdu zajímá. Den otevřených dveří, sobota, 29. srpen, letiště Chrudim, a můžete tak nahlédnout do života tamních armádních parašutistů. Kim Wilde, Lucie, ale Farben, teď jste nahlédli do hudební kuchyně Frekvence 1, protože to nás čeká za chviličku, no a v půl taky poslední slovo, jak jsem avizoval, budeme hrát o 37 000 korun, tak držíme palce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle Kim Wilde, za chviličku 11:30, před námi je poslední slovo. Volat můžete teď na 257-400-999, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Budeme hrát spolu o 37 tisíc korun. Tohle je aktuální bank, tak jsem zvědav, jak to dneska dopadne, koho tam máme. Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
3: Ludmila, dobrý den.
0: Ludmilo, já vás zdravím, dobrý den. Vy voláte odkud?
3: Ze Sokolovska.
0: Dobře, tak tímto směrem možná poputují peníze, ale uvidíme, jak to dopadne. Pravidla jsou vám jasná?
3: Jsou.
0: Jo, znáte poslední slovo určitě, voláte pravidelně, bych typoval, že jo, jako všichni.
3: Ano, jako všichni.
0: Takže pojďme hrát, tady je věta Petry Hřebíčkové, zní takto.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla...
3: Porcelán.
0: Tak pojďme zkusit porcelán, co udělá.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne. Tak jednoduché to asi není teda, Ludmilo.
3: To není.
0: No nic, ale zase na druhou stranu, díky tomu, že to není zase tak jednoduché, už tam máme 3, 2, 1. Teď 37 500 korun. No, kdyby to bylo jednoduché, tam 5 kilo... Vy si dneska koupíte akorát pár rohlíků, že jo, máslo, no je to furt zase.
3: Ano.
0: No.
3: A nemáme nic.
0: A nemáte nic. No, tak je tam 37 500, díky vám, odpoledne se bude pokračovat zase v 16:30. No tak budeme držet palce, ať se zase dovoláte co nejdřív a ať už to konečně taky klapne.
3: Tak jo, děkuju moc.
0: Mějte hezky, nashledanou.
3: Mějte se, ne, nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Máme 12:30, jak to vypadá s dopravou?
5: S opatrností mějte dopravní nehodu nákladního vozidla na dálnici D5, která se stala na 0. kilometru ve směru na Prahu. Kamion je odstavený v odbočovacím pruhu na Pražský okruh, ale kolona se zde netvoří. Kolona se ale naopak tvoří na konci dálnice D2 ve směru na Brno, kde počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1.

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

0: Na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, pravidelně v čase oběda jezdíme na výlet, kolujeme křížem, krážem, Českem, záleží. Co si pro nás vždycky připraví náš kolega Tomáš Fíla, co si připravil dnes, v pondělí 24. srpna, tak to se ptám už teď. Hezké poledne, kam nás vezmeš, Tome, povídej.
2: Hezké poledne přeji, tak dnes vás vezmu na opravdu parádní výlet. Vyrazil jsem totiž do Muzea řemesel v Letohradě a to je největší muzeum řemesel v České republice. Na výstavní ploše přes 2600 metrů čtverečních se seznámíme s celkem 89 ucelenými expozicemi řemesel a živností, a to z období mezi lety 1840 až 1930. Najdeme tady například 100 let starou školní třídu. Podíváme se, jak vypadal takový knoflíkář. Seznámíme se a navštívíme i soudobí fotografický ateliér, ale jsou tady také kolaři, stolaři, kartáčníci, no a samozřejmě spousty a spousty dalšího. Nevšedním zážitkem je i návštěva stomatologické ordinace, v které je rentgen, a také gynekologické ordinace z roku 1924 i s operačním sálem z roku 1960. Jinak k vidění jsou tady například doboví hasiči, také funebráci, a je tady spousty zemědělských strojů a přístrojů a nástrojů, které jsou starší než 100 let. V každém případě tenhle výlet opravdu stojí za to, takže ho můžeme vřele doporučit. No a já už se s dalším budu těšit zítra. Tak se mějte krásně a dobrou chuť k obědu. Ahoj!

0: To nejlepší z muziky vám a taky Phil Collins bude. A nebo si po zprávách dáme R.E.M. A zprávy už za chviličku.
1: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně. Hezké poledne. Zprávy má Ondřej Albrecht.
6: Hezké poledne. Český hydrometeorologický ústav zmapoval 1000 suchem nejpostiženějších míst v České republice. 6 zemí Evropské unie chce, aby členské státy projednaly možnosti zdanění nadměrných zisků ropných společností. A zdržíte se na dálnici D1, ale také na trojce u Benešova. Český hydrometeorologický ústav zmapoval 1000 suchem nejpostiženějších míst v České republice. Jsou mezi nimi pravidelné suché oblasti i nová místa, která dnes vysychají nejrychleji. Kvůli mimořádné situaci se tak letos poprvé sejde Ústřední komise pro sucho. V čele má stát buď to ministr životního prostředí nebo ministr zemědělství. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých krajů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Ministr zemědělství Martin Šebestián z hnutí SPD k postupu komise řekl.
7: Ta situace se neustále opakuje, když je sucho, tak se to začne řešit, když jsou povodně, tak se to začne řešit a nám jde o to, aby ty opatření byla trvalá a dosahovali jsme toho přínosu.
6: Opozice ale fungování současné komise kritizuje. Podle ní návrhy a řešení přichází pozdě a nejsou konkrétní. Začátek školního roku přináší zvýšené riziko nehod u škol. V září i říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku. Vyplývá to z analýzu portálu nehod. Během dne jsou nehody podle dat portálu nejčastější kolem 3 hodiny odpoledne, kdy se děti rozcházejí domů a rodiče je vyzvedávají. Portál nehod analyzoval nehody, které se od roku 2010 do loňska staly v okruhu 100 metrů kolem mateřských a základních škol. 6 zemí Evropské unie chce, aby všech 27 členských států v září projednalo možnost zdanění nadměrných zisků ropných společností, které tyto firmy zaznamenaly kvůli tomu, že Irán začal blokovat Hormuzský průliv. Německo, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Polsko a Rakousko vyzvali v dopise Irsko, které nyní předsedá Radě Evropské unie, aby téma daně z mimořádných zisků ropných firm zařadilo na program jednání ministrů financí Evropské unie. Olympionička Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Mnohonásobná česká šampionka na různých tratích se po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, rozhodla v Kodani nezávodit. Oznámil to na Instagramu její trenér Vladimír Bartůměk.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Teploty dnes budou 20 až 24, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne se potom na severu a severozávodě Česka bude přechodně také zatahovat, pršet by ale nemělo.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: S menším zdržením počítejte na silnici 3 u Benešova a to ve směru dále na Tábor. Kolona je aktuálně také před Brnem na dálnici D1. Ve směru od Vyškova do ní vjedete už na 213. kilometru a po pojížděvní budete směrem na Prahu zhruba 10 až 15 minut. Tak především pevné nervy za volantem a k tomu opět muzikál to Robina Sobka.
0: A na úvod taky pár informací, co se týká té hudby, tak je pravda, že se slovenskými No Name se dneska, přátelé, naposledy ohlédneme za jejich 30 úspěšnými lety na scéně pop music, protože příští týden v tomhletom čase úplně poprvé uslyšíte Xinda X, který pro změnu chystá velké oslavy svých 20 let v pop music. A také on nás exkluzivně nechá nahlédnout do zákulisí vzniku svých největších, tentokrát 20 hitů. Ale pojďme zpátky k No Name. Tečku za jejich rubrikou 30 let, 30 hitů, udělá písnička, kterou v roce 2009 natočil společně s jednou populární populární českou skupinu, a to s kapelou Činasky. Jak se dali dohromady? Jak vznikl vůbec ten jejich společný hit Na Na Na? Tak o tom si řekneme pár slov na Frekvenci 1 už v podstatě za 3/4 hodiny. Okolo 3/4 na 1 odpoledne nám o tom promluví a popovídá zpěvák skupiny No Name Igor Timko, tak buďte s námi v půl Petr Jablonský. Ano, a abych nezapomněl, za chviličku k obědu taky malý předkrm v podobě dvou ukázek z českých filmů. Čeká nás filmový odborník Ariem, Celine Dion, Jeleni. Pojďme si teď zahrát to nejlepší z muziky. Hezké poledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, je tady pondělní odpolední filmový odborník, máme pár minut po čtvrt na jednu odpoledne. Dáme si k obědu opět malý předkrm v podobě dvou nádherných českých ukázek z hezkých filmů. No tak volejte, 257 400 999. A jsem zvědav, jestli si někdo teda odnese titul filmového odborníka, nebo je, jak to vůbec dopadne. Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Zdravím, tady Martin z Ústí.
2: Tak, Martine z Ústí, pojďme rovnou na věc. Připravený?
3: Jasný, určitě.
2: Super, pouštím ukázku, zní takto.
4: Já do té hospody zajdu hned, my to máme z krku, co?
5: Už zase. Musíš tam líst každý den.
4: No, musím tam domluvit posekání té louky. Někdo to udělat musí, já to nebudu.
5: Já taky ne.
2: Tak, to je všechno. Martine.
3: Ty brďo, tak to nedám ani za boha.
2: Fakt? Taková rychlovka, aha. Váda. Tak to jsme ukončili první ukázku.
3: Jasný.
2: No, škoda. Je to vlastně snímek, taková komedie, kterou natáčel Vít Olmer v roce 2002, ve které si zahrál Jirka Krampol, hlavní roli, mimo jiné.
3: To jsem poznal.
2: Předpokládám, že si ho poznal, ano, ale ona tam hrála taky Eva Holubová, Emília Vašáriová, Jana Paulová. Honza Kraus si tam zahrál taky v tomhle tom snímku a jmenuje se to, a už to tady určitě ve filmovém odborníkovi bylo, Vatrlo po Česku.
3: Ty brďo, tak to vůbec, ale vůbec.
2: Vatrlo po Česku, no tak třeba si napravíš reputaci právě teď, to je taky ukázka, která v podstatě je vlastně taková prázdninová.
6: Víš, jak ti děti říkají?
7: Vím, vždy mám.
6: To už je po třetí s tou houbou. Ten jeho otec je náš sponzor, to víš, ne?
7: No, to vím.
6: A co mu mám říct, až sem přijde? Pane Wagnere, my jsme vám vděční, že jste nám zafinancoval tu běžeckou dráhu, ale na vašeho syna budeme ždímat smradlavou houbu. Víš, jak to smrdí?
7: Strašně.
2: My jsme se trošku po těch prázdninách vrátili do školních lavic.
3: Jo. Tak to je docela brnkačka, to jsou vratné láhve.
2: Přesně, vrátili jsme si mezi vratné láhve. Tak. Česká komedie, rok 2007, Jan Svěrák režíroval podle scénáře svého otce Zdeňka Svěráka tenhle ten snímek, ve kterém si teda Zdeněk Svěrák s Danielou Kolářovou zahráli titulní role. Parádní film a ty jsi poloviční filmový odborník. Tak, dobře
3: tak
2: to dopadlo.
3: Super, díky moc, díky za to.
2: Ale nakonec si z toho doslova do písmene vyždímal maximum, jako jste houby.
3: Tak jsem ode dneška ždímák.
2: Jsi ždímák, Martine, vyždímal jsi to tady u nás. Tak jo, a já tě budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: Ale všem, co pracujou zrovna a tak nějak se mají v pohodě.
2: Tak jo, tak všem v pohodě, lidem, měj se krásně, jasný, zase někdy zavolej.
3: Perfektní. Ale díky, měj se, ahoj, čau, čau.
0: Jak se do rádia volá,
8: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
8: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
8: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
8: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
12: Schořela mi kulma.
13: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty hry.

0: To nejlepší z muziky, za chviličku 30 let, 30 hitů a dneska vlastně naposledy. Kapela No Name v našem vysílání, ale do té doby ještě to nejlepší z muziky, aktuální doprava nebo Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Tady Karel od Kolína, pane Jablonský.
1: Karle od Kolína, já vás zdravím, tak pověste mi rovnou.
2: Já vás taky.
1: S kým
2: byste? Já bych si pokecat s premiérem Babišom, Andreom.
3: Ano, dobrý den, tady jsem. Zdravím vás, dobrý den.
2: Je, pane premiére.
3: Ano, vy jste ten od Kolína, ten medvěd, nebo?
2: Já jsem od Kolína, no.
3: Jak se jmenujete? Řekněte jména. Karel, no, tak to jako Havlíček. Dobré jméno, Havlíček. A vy jste jiný Karel než Havlíček.
2: No. Hejte, já se vás si zeptat, pane Andreje Půjší. Jak jste se měl na těch dožinkách?
3: Jako včera, myslíte, jo?
2: No, nebo kdy to bylo, ty dožinky?
3: No, já jsem byl v Budějkách, že jo?
2: No.
3: Já to mám tolik, že ani nevím. No, ale tak samozřejmě, tak bylo to krásné. Já jsem tam, jezdím tam leta, letoucí mají mě rádi všichni, takže všichni skandovali, ať žije Babiš, ať žije Babiš, tam skandovali všichni, takže bylo to krásné.
2: No
3: a zemědělci mě mají těž rádi, já jsem tam hovořil s těmi zemědělcami a samozřejmě jsem se ptal, jako to vydělává a on jsem spokojený, on říkal, že zkrátka ty zemědělci říkali, že ta úroda, že byla tak mizerná, že když se sečetly ty náklady, tak jim ze všeho zbyla akorát ta čistá.

0: něco tvrdšího.
1: No, něco, no a co to bylo to tvrdšího?
0: No to nevím, ale každopádně běžte se vyspat.
1: No tak já obsedu vyspat. No, tak děkuju za rozhovor.
0: Naschle.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: D1 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh na 210. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte v těchto místech s kolonou asi na 10 minut pro osobní vozidla. Kamiony zde tvoří větší kolonu. Při pokračování pak dále na Prahu budete mít dopravní nehodu na 21. kilometru, u které provoz přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A to samé platí pro dopravní nehodu na 0. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu, která se stala v odbočovacím pruhu na Pražský okruh. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.

0: Kejnan, to nejlepší z muziky, tak pojďme na to, 30 let, 30 hitů. Ještě jednou připomenu, že se slovenskými No Name se dneska naposledy ohledneme za jich 30 úspěšnými lety na scéně pop music, protože od příštího týdne v tomhletom čase poprvé uslyšíte singla X, který pro změnu chystá velké oslavy svých 20 let v pop music. Nicméně tu tečku dneska uděláme s kapelou No Name 30 let, 30 hitů písničkou z roku 2009, kterou natočili společně s jednou populární českou kapelou. Možná už tušíte.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Na, na, na. Písal sa rok 2009 a za nami došiel dnes už nebohý kapelník kapely Činasky Pavel Grohman s tým, že by boli Činasky radi, keby sme spolu vymysleli nejaký duet. Spolu s Činasky sme mali za sebou aktuálne československé turné, ktoré sa volalo geniálne, citujem, Kláro, preťal som si žili túr. Takže sme sa skamarátili a dodnes máme s Činasky perfektné vzťahy. Začali sme komponovať. Myšlienka bola jasná a výzva obrovská. Priateľstvo medzi Slovákmi, Moravákmi a Čechmi je niečo tak úžasné a nadčasové, že si to vypýtalo pieseň. S bratom Dušanom sme napísali hudbu a text a vydali sme sa do Prahy prezentovať pesničku kolegom z Činasky. Dodnes si pamätám, ako si v jednej miestnosti sadla celá kapela Činasky a my s Dušanom sme sa cítili jak na konkurze. Skrátka, jedna šanca, buď to vyjde, alebo nie. Reakcie boli úžasné a výsledok už pozná každý poslucháč rádia Frekvence 1. Dosah piesne Na, na, na je tak silný, že dodnes platí pravidlo. Ak vieme, že sa No Name a Činasky stretnú na nejakom festiáku alebo koncerte, Michal Malátny má vždy pripravený mikrofón, aby sme si naše spoločné Na, na, na dali znova naživo. Pre túto chvíľu zdravíme poslucháčov rádia Frekvence 1 a naša pieseň Na, na, na.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1, tak za chviličku v celou budou další zprávy a po nich třeba Daniel Landa.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde
0: požit. A nebo taky Xinul X a Merka Miškechová.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět.
0: A zprávy si dáme už za minutu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Obrecht.
7: Hezké odpoledne, dnešní schůzka Ústřední komise pro sucho bude spíše informační. Do síně slávy Národního divadla dnes se vstoupil pěvec Štefan Margita a zdržíte se na dálnici D1 v Koloně. Dnešní schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní bude mimo jiné o případných povodních. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Komise bude kolem 14. hodiny na úřadu vlády řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jedná se například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje. V českém ovzduší je i přes teplé počasí relativně málo alergenů. Největším z nich je v těchto dnech pyl ambrozie, který potrápí hlavně obyvatele a návštěvníky jižní a východní Moravy.
8: Ambrozie může alergiky trápit minimálně až do poloviny září. Kromě ní by se měly dávat pozor na spory plísní a pilová zrna pelinku merlíkovitých. V menším množství můžou dělat problémy i trávy, chmel, jitrocel a kopřivovité. Ostatní rostliny podle alergologů nebudou dělat potíže. Ládio Jakub, Frekvence 1.
7: Do síně slávy Národního divadla dnes u příležitosti zahájení další sezóny při tradičním setkání se zaměstnanci vstoupil operní pěvec Štefan Margita. Jeho uvedení do síně slávy Národního divadla je podle vedení vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii naší první scény a Margita k tomu sám řekl.
9: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlatorýna a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
7: Svou premiéru v Národním divadle zahájil již v roce 1984 jako Snový Lenský v Evženu Oněginovi a Koktavý Vašek v Prodané nevěstě. Martin Doubek přijede na domácí závod NASCAR Euro Series v Mostě, povzbuzený dvěma vítězstvími z posledního podniku v britském Brands Hatch. Dvojnásobný šampion evropského NASCAR se po komplikovaném začátku sezóny vrátil do boje o přední příčky a právě autodrom Most, kde už v minulosti dvakrát zvítězil, bude od 27. do 30. srpna dějištěm posledního podniku základní části letošní sezóny.
6: Frekvence 1.
10: Počasí.
7: Teploměr dnes ukáže 20 až 24 a 20, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Má být skoro jasno až polojasno během dne na severu a severovýchodě, ale bude přechodně přibývat oblačnosti. Pršet by z těchto mraků ale nemělo.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na dálnici D1 se stále zdržíte. Je tam kolona, která začíná ve směru od Vyškova už na 222. kilometru, pokračuje až na 209. kilometr. Každopádně i při průjezdu Brnem po D1 necháte dalších asi 10 až 15 minut v koloně. V opačném směru je kolona zhruba na 10 minut. Aktuálně se ještě taky brzdí i na úseku mezi 39. a 30. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 5 minut. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
0: začnu sportem, protože první fotbalová liga v Česku má za sebou už 5 odehraných kol. Tabulka je zatím neúplná. Některé celky si kvůli play-off evropských pohárů své utkání 4. a 5. kola odložili. Ale my budeme servírovat podrobnosti ze sportu už za chviličku s Alešem Svobodou. Do té doby třeba Spice Girls, Michel Telo. A nebo jak jsem sliboval, Xindl X a Merka Miškachová. Pojďme hrát, hezké odpoledne.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Girls, to nejlepší z muziky, na chlup přesně 1:45 odpoledne, tak to znamená jedno jediné, že se dáme sportovní novinky. První fotbalová liga v Česku má za sebou už 5 odehraných kol, tabulka je zatím neúplná, některé celky si kvůli play-off evropských pohárů své utkání 4. a 5. kola odložili. I tak už ale máme zajímavý vzorek, který vypovídá, jak který tým do ligy vstoupil, kde se ambice naplňují, kde překonávají, nebo kde zatím panuje zklamání. S orientací nám pomůže teď fotbalový komentátor, kolega Aleš Svoboda. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeju.
0: Pojďme na to, Aleši, první tři místa tabulky okupují Slavia, Mladá Boleslav, taky Olomouc. Obhájce titulu na první pozici. Nepřekvapí, ale co ty další dva celky?
1: Je to samozřejmě překvapení, nicméně Mladá Boleslav pokračuje ve zlepšení, které jsme viděli už na jaře minulé sezony. Trenér Aleš Majer tam odvádí naprosto fantastickou práci a ukazuje, že i ve skromných podmínkách může hrát moderní a atraktivní fotbal a současně mít výsledky. No a co se týče Sigmy, to vyhovuje kombinační hra pod trenérem Pavlem Hapalem. Na týmu se pozitivně projevuje také to, že má dobré ekonomické zázemí a klub s tím zatím pracuje efektivně.
0: Poněkud za očekáváním jsou zatím Sparta, Plzeň nebo Baník. U kterého z těchto tří celků čekáš, že bude náprava zjednána nejrychleji?
1: Řekněme, že Sparta už je v procesu nápravy po té, co prohrála dvakrát z prvních tří zápasů, tak teď je dvakrát za sebou vyhrála a dala 8 gólů, ale víc Spartu prověří až těžší soupeři, třeba už teď Slavia ve víkendovém derby, protože nahradit osu týmu bude těžké. Připomenu, že Spartě zmizeli brankář Vidal, stoper Serencen, záložník Kajrinen nebo také kapitán Haraslín. No a rychlý progres by mohl přijít v Plzni pod Martinem Hezkým, který byl odvolán, to nefungovalo ani fotbalově a vypadalo to pak, že ani stahově, a zlepšení by měl přinést nový kouč Radek Kováč.
0: Bez výhry jsou po 5 kolech 4 týmy, Pardubice, Slovácko, Artis a taky Zlín. Tak u koho je to směrem k předsezonním prognózám největší průšvih?
1: No, nejambicioznější z tohoto kvarteta určitě byly a pořád jsou Pardubice, takže pro ně je jeden bod z 5 zápasů určitě velikánské zklamání. Na druhou stranu herně to u Pardubic vůbec není špatné. Projev týmu je v pořádku, vypadá to zajímavě, šance jsou. Problémem je, zdá se, zatím pouze proměňování šancí. Za sebe to mám tak, že si myslím, že se to dřív nebo později otočí a že Pardubice půjdou nahoru.
0: Tak tolik sportovní novinky, tolik fotbal, tolik sporták, Aleš Svoboda. Ty další se dáme ve středu odpoledne. Budeme se těšit, Aleši, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: No tak pojď zapel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
5: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
5: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, Richard Marx a taky Mother Talking budou, nebo si dáme Stand By Me, nebo taky Slzu, ale teď se aktuálně podíváme na to, jak to v pondělí odpoledne vypadá na cestách.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Dálnici D1 se stala dopravní nehoda, která blokuje levý jízdní pruh na 210. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte v těchto místech s kolonou asi na 10 minut pro osobní vozidla. Kamiony zde tvoří větší kolonu. Při pokračování pak dále na Prahu budete mít dopravní nehodu na 21. kilometru, u které provoz přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A to samé platí pro dopravní nehodu na 0. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu, která se stala v odbočovacím pruhu na Pražský okruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

hrajeme to nejlepší z muziky Sherry Sherry Lady a taky Mother Talking. Za chviličku 3:15 odpoledne. Ještě než si tady s Vojtou a Janou budeme předávat své pracovní náčiní, své nástroje, své mikrofony, tak bych vás rád pozval na tuhletu středu na poslední letošní Radiokem Frekvence 1. Bohužel, je to tak, letí nám to jako blázen. Přátelé, poslední letošní Radiokem Frekvence 1 nás čeká už ve středu. Ve středu 26. srpna, a to v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Tak pokud budete mít čas, cestu okolo a chuť, zastavte se za náma, protože letos je to opravdu poslední možnost. Přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání, v případě, že jste letos ještě nebyli na ani jednom Radiokempu Frekvence 1. Tak se určitě zastavte, od 14:00 odpoledne se na vás bude těšit naše odpolední duo Jana Knížková a Vojta Effler. A těšit se můžete také tentokrát na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě. Myslím, že tohle bude mít naprosto úžasnou atmosféru, tak by byla škoda toho nevyužít. No a večer od 7:00 a rozezní kemp Marpo bude mít koncert mezi 19. a 20. No a protože jde vlastně o úplně poslední zastávku letošních radiokempů Frekvence 1, tak nesmí chybět ani pořádná dávka letní pohody, soutěže o hodnotné ceny, k tomu táborák, špekáčky, kelímky štěstí, všechno jak znáte a tak, jak jste zvyklí, a samozřejmě bude taky závěrečná afterparty. No, co vám budu povídat? Bude to velké, bude to šílené a bude to poslední letošní radiokemp. Tak.

0: To nejlepší z muziky Happy People pro všechny Happy People, jak já rád říkám. Přeje hezké odpoledne, happy, jsou tady Jana i Vojta.
1: Hi.
0: Jo, takhle budeme
2: hi
0: dneska.
2: There.
1: Dneska bude v angličtině vysílat.
0: Je, tak já si vás naladím. Bude to poprvé a naposledy.
1: Taky si myslím. Cizí jazyky do toho netajíme. Se strapním.
2: Stačí naše dva.
0: No nic, hele, kamarádičkové, tak vás to čeká. Letos vlastně naposledy ve středu.
2: Ano.
1: Ty narážíš na poslední radiokem.
0: Jo. Dělal jsem tady pozvánku a zval jsem všechny i ty, kteří tam kteří nechtějí.
1: No, já myslím, že by měli dorazit, protože jako lepší zakončení prázdnin se nedá připravit.
0: Hele, pojďme si říct, že ani Miloš nechtěl a taky dorazí.
1: A taky dorazí.
0: Takže to je pro vás velká motivace, pokud nechcete.
1: To je tady celý rádio, ať dorazí.
2: Počkej, takže jako on nechce, ale dorazí, tak to bude skvělá nálada.
1: On se tam chystá sestřelit.
0: Teď si vím, že vlastně se tam sejdou opravdu všichni ti lidi, kteří jako nechtějí.
1: No, a do toho se tam sestřelí Miloš. Já myslím, že je opravdu lepší zážitek.
0: Ale lepší pozvánku jsme nemohli udělat na středu.
1: Miloši, sorry.
0: Jedu taky. Tak.
1: Jedeš taky? No, tak
2: budeš
1: se těšíme.
0: No, zatím nechci.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu rádi. Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, Vojto. Vláda dnes řešila sucho. Podle Babiše je potřeba víc využít Slezskou harfu. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Premiér Andrej Babiš dnes po jednání vlády řekl, že situaci se suchem by částečně mohla vyřešit přehrada Slezská harfa na harta na Bruntálsku. Ta má prý dost vody i pro ostatní regiony a Ostrava je podle něj nepotřebuje.
11: Já jsem si vyžádal podle krajů přehled všech míst, kde je nějaký problém se suchem. My samozřejmě, pokud jsme v minulosti nedělali ty opatření, tak by ta situace vypadala úplně jinak. Zajímavé je, že ta situace konkrétně Moravskoslezského v Slezském kraji Slezská harta je plná vody, je tam 240 milionů kubíků, že já určitě dnes se budu ptát hejtmana Holiše, jakým způsobem vlastně tuhle vodu, kterou Ostrava údajně nepotřebuje vlastně zúžitkovat v jiných regionech.
0: Hned po jednání vlády taky začíná jednat komise pro sucho, kterou kabinet nově svolal. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl z 22 400 na 24 900. V roce 2028 se pak dostane na téměř 46% průměrného výdělku. O výsledku mimořádného jednání tripartity informoval prezident Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Slovenská vláda připravuje zrušit daň z finančních transakcí, a to k začátku příštího roku, uvedl to dnes premiér Robert Fico. Daň dříve kritizovali především podnikatelé. Slovenská transakční daň se v současnosti týká firem, které z odchozích bankovních převodů odvádí 0,4%, maximálně 40 eur za jednu transakci. U výběru hotovosti je sazba 0,8% bez horního limitu. Živnostníci ale už každopádně od letošního roku takovou daň neplatí. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku a to je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploměr dnes se bude ukazovat od 20 do 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Bude skoro jasno až polojasno během dne, ale především na severu nebo severovýchodě může zatáhnout. Nemělo by ale na žádné části našeho území pršet.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Ještě jdeme na silnice, kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova. Na 222. kilometru se zdržíte zhruba na asi 10 až 15 minut. Kolona potom pokračuje dál i na 215. až 209. kilometru na dalších 15 minut. V opačném směru je průjezd Brnem o něco rychlejší, zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině do pondělního odpoledne.
2: Já jsem
1: dneska chtěla říct, že to je poslední prázdninový odpoledne, ale ono není.
2: Ne.
0: Ještě tě tady školáci učovali.
2: Utek ti týden.
1: Ne, mně utek den.
2: No poslední prázdninový odpoledne bude příští pondělí.
1: No ale právě ten den mi utek.
2: Jo, takhle.
1: Já jsem si myslela, že to začíná od pondělí, víš? Jakože od pondělí se jde do školy, prostě přece nebudeš chodit do školy od úterý, jo?
2: A proč by ne? Jako takhle, kdyby šli už od zítřka, tak máme problém, protože náš mladý je u babičky a u dědy a nemáme jak ho přivíst, jo?
1: Počkej, tak to by utek týden. Myslela jsem si prostě, že se jde od pondělí, ale to máte pravdu, je 31. v pondělí ještě, takže ano, ještě ano. Máte den k dobru.
2: Ano, je to takový ten den navíc, který vám přijde vlastně zbytečný.
0: Už tady sedí domažení v depresi, že? Převí, že to přijde.
2: Ale jako 9 týdnů bylo dost, bych řekl. Že?
1: Hele, ale učitelé jsou podle mě už dneska v práci.
2: Jo, to 100%.
0: Ty už se chystají.
2: Už první lahve otevřeli.
1: No, dělají si takovou tu výzdobu v té třídě.
0: Opevňují katedry.
1: Ne, myslím takový ty mráčky, sluníčka, to deváťáci ocení.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Offspring na frekvenci 1, krátce po 14, konkrétně ve 14.11, ať jsme digitálně přesní. V pátek hodně pršelo, ne teda všude.
1: Všude ne,
0: ale jako tady v Praze a v okolí a nahoře v Jizerských horách mocně. My jsme včera byli u... My jsme včera byli u Tchyně a u Tchána. A můj Tchán, pokud existuje nějaký povolaný mykolog, je prostě povolaný mykolog. A on nejlépe umí předpovědět, jestli budou růst houby. Tak jsem se ho na to včera ptal, jako jak to vidí s houbama letos. A on tak seděl a říkal, no, sucho bylo, teď trochu zapršelo, ale ono to steklo, nám tady teče řeka, ona teď moc jako neteče. A když přišel ten déšť, tak asi dvě hodiny tekla a pak zase neteče. Já si myslím, že na podzim bude tak týden, dva, kdy budou růst houby a pak bude konec.
1: Ty, ale to je každý rok stejný, ne?
0: A zakončil to
1: takovou... Já jsem taky mykolog.
0: Ale on to zakončí vždycky takovou tou větou, kterou používá. Vždycky proto mu říkám, že to je nejpřesnější předpověď.
1: Rozumím.
0: Ale ono to všechno může být úplně jinak.

0: filmová muzika tady na frekvenci na 14 hodin 17 minut, Hříšný tanec. My jsme o víkendu, nebo já jsem o víkendu byla s přáteli a nás ten déšť zahnal, kde nás to zahnalo? To
1: je
0: taky nějaký večer, k televizi.
1: Aha.
0: A pustili jsme si film.
1: A jaký
0: pak? A ty takový to sejde se, že jo, skupinka čtyř hlav a každý má nějaký nápad.
1: Jo.
0: Nakonec jsme se shodli na filmu, který milujeme všichni a věřím, že i vy posluchači, Na samotě u lesa.
1: No jasně, tak když pršelo, tak tam je ta nejkrásnější
0: prší
1: hláška.
0: A prší.
1: Prší a prší, tak to řekneme tak
0: raining
1: jako
0: and raining.
1: Odpolední verze.
0: Přesně. No a jako samozřejmě jsme si ulítli na takovém filmu a já nevím, jestli se vám to stává, jo, ale když vidíte nějaký snímek, který jste třeba mnohokrát viděli a teď ho počase vidíte znova, tak si všímáte různých detailů, no, který vám jako unikly.
1: No.
0: Jakože třeba Urbánková byla neskutečně krásná žena. A jaký ona měla nadčasový outfity.
1: No jasně.
0: To, co ona měla na sobě, vám teď prodávají tady...
1: Tady Italové za těžký
0: tady
1: peníze.
0: Tady Italové za těžký peníze,
1: no. Jasně,
0: no.
1: Jasně.
0: A to je to rok nějaký kolik? 80 něco?
1: Je Na samotě u lesa, myslím, že to je
0: 82. 84. No. A pak nastalo taky takový to, jak jako hledáš, kolik je těm lidem.
1: 76.
0: 76. Svěrákovi, Zdeňkovi, je tam 40 let.
1: Aha.
0: V tom filmu.
1: No vidíte.
0: No.
1: Děti, to je klekání.
0: Nehoupat.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: na frekvenci 1 přesně v půl třetí.
1: Je to Ondra, ten nabízí zprávy.
2: Hezké odpoledne. Ministerstvo vnitra chce zakázat prodej obohaceného technického konopí nebo výrobu dalších látek z CBD. Zaměří se hlavně na mezery v zákoně, řekl po jednání vlády ministr Lubomír Metnar. Na nákladovém nádraží v Kopřivnici na Novojičínsku vykolejil při posunu nákladní vagón. Škoda nebude pravděpodobně veliká. Doprava na trati je přerušená a jezdí náhradní autobusy. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále je menší kolona u Brna na dálnici D1 ve směru od Žižkova. Se zdržíte zhruba nějakých 15 minut, aktuálně od 209. po 201. kilometr. No a s kolonou počítejte ještě taky na dálnici D10, a to na 38. až 33. kilometru ve směru do Prahy. Kolona se také tvoří na dálnici D1 mezi 46. a 47. kilometrem, kde se stala dopravní nehoda. Tak šťastnou cestu.
0: Máme pro vás příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
1: Já se na to moc těším.
0: Ano.
1: O čem to bude?
0: Dneska to bude o vrabcích.
1: A je to vymyšlený, nebo ne?
0: Jak to mám vědět?
1: No ty to práci, že někdo to ví, jako.
0: No, dobře,
1: já jsem tě chtěla nachytat.
0: No a nepovedlo se.
1: Nepovedlo, vědě. Takže to neřekneš.
0: Je to prostě příběh a jestli se stal nebo nestal, takhle, je z míst, kde si řeknete, že je možný všechno.
1: Ale... Rozeznáš vrabce? Zvuk vrabce?
0: No.
1: Rozeznáš,
0: rozeznám,
1: jo?
0: No.
1: Jak dělá?
0: Píp.
1: Zrovna jak jsme byli o víkendu,
0: jako vlaštovka, ale je hnědej.
1: Tak jsme opět testovali takovou tu aplikaci, která rozezná zvuky těch ptáků.
0: No, no.
1: A to je jako, to ti máme taková skvělá věc.
0: Je.
1: Prostě sedíš a jako vlastně zachytíš ten zvuk a ta aplikace ti jasně ukáže, kdo to je, já nevím, jak to vypadá, prostě co to je za zvířátko, za ptáčka.
0: Ale pozor, já jsem teďko viděl na sociální síti, to na mě kouklo, reklamu na nějakou aplikaci, která dokáže přeložit kočičí řeč. A jako ta i zpětně, jo, že ty třeba řekneš, přestaň mě otravovat a ono to zavřízká, jo.
1: Mňau, mňau, mňau, no. A ty dáš mňau, mňau, mňau.
0: A já jsem právě, když jsem tak pozoroval našeho kocoura, mimochodem začal nám domů tahat myši, díky, zrsku si zlatej. Tak...
1: To

0: To jsou ty ty kocoviři,
1: jako jo? Tak on by aspoň jako já přines jako nějakou omráčenou.
0: Jo, počkej, živou, jo.
1: No on jí přinese, dělá pak jí pustí z té huby, že jo. Aha. Tam, když tam začne lítat a on jde k misce blbec, jo. Tak jsem si říkal, že zrovna v jeho případě bych tady o ten překladač jako asi nestál.
0: Co,
1: úplně.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jako ty bys mu mohl něco říct, ne?
1: Já?
0: No, uškrtumiš.
1: To by si za rámeček nedal. No.

0: Tak pojďme na to. Je tady čas na příběh.
1: Ano, čas na příběh a podíváme se do Číny, co říkáte.
0: To víš, jo.
1: 50. léta, no, to smyslela vážně.
0: No, nemyslela, ale pozor, moje mamka tam byla teďka letos.
1: No.
0: Asi 14 dnů cestovala po Číně.
1: Na návštěvě to může být
0: jo,
1: fajn.
0: A říkala, že to, jako bylo, že to bylo dobrý to vidět.
1: No.
0: A to samozřejmě nemyslím vážně. Tak
1: ale žijte asi ne, jako úplně, no. A teď si představte, co se tam dělo v 50. letech minulého století.
0: Já nevím, jestli vůbec chceme si to představovat.
1: Čína v rámci kampaně 4 škůdci.
0: Co to je?
1: Spustila masovou akci proti krysám, mouchám, komárům a vrabcům. Problém byl totiž podle nich v tom, že vrabci byli považováni za škůdce, protože žerou obilí. Tak se rozhodli, že vrabce vyhubí. A teď jak na to šli, jo? Lidé měli výjít ven s hrnci, pánvemi, bubny, klacky a sítěmi a začít dělat rámus, aby vrabec neměl klici sednout a v podstatě se uštval letem.
0: Aby ho utahali.
1: Jenomže pozor, mě do toho zapojili i děti ze škol, že jo,
0: Ježiši.
1: Prostě věc národní obrany, že jo, a tak dále. A ono to opravdu jako přineslo jako
0: ovoce.
1: Jako prostě fakt. Jako opravdu zahynuli prej miliony těch vrabčáků. Jenomže co se nestalo? Ono jim nedošlo, že vrabci žerou hmyz.
0: Takže jim to obilí sežral hmyz.
1: Takže jim to obilí sežral hmyz a následoval hladomor, prosím, pěkně.
0: To není úplně veselý příběh.
1: Není to úplně veselý příběh. Jde o to, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli je pravdivý.
0: Já si myslím... Mám takový pocit, že to je pravda.
1: Je to pravda. Je to pravda, rok 58... Po dvou letech to ten boj s vrabci
0: vzdali
1: a nahradili vrabce štěnicema.
0: To je ale způsob, tyjo, někoho utahat, viď?
1: Ne, ale tady vidíte, že prostě jakoby poroučet větru, dešti a přírodě se jako se nevyplácí. Ono se vám to totiž vždycky vrátí.
0: Ty zákonitosti nepřečůraš.
1: Naopak.
0: Ani v Číně.
1: Poslouchejte přírodu.

0: Na výlet s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1 a skvělé doporučení na výlet.
2: Tomáš Fíla je náš vrchní doporučovatel, který vám vždycky umí doporučit tu správnou destinaci.
1: Není tam toho doporučení málo.
2: Doporučujeme poslouchat Tomáše Fílu právě teď, protože i dneska na výlet vyrazil.
1: Ano, tak co nám doporučuješ? Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Dneska jsem vyrazil do Letohradu, do největšího muzea řemesel v České republice. Je to tady opravdu našlapaný vším možným a člověku jen zůstává rozum stát, co všechno je tady k vidění a hlavně jak se fungovalo před více než 100 lety. Pravdou je, že tady najdeme 89 ucelených expozic řemesel a živností, a to z období mezi roky 1840 až do roku 1930. Navštívil jsem tady třeba více než 100 let starou školní třídu. Prohlédl jsem si i historickou vozovnu. No a musím říct, že trošku děsivě na mě působila stomatologická ordinace i s rentgenem a také gynekologická ordinace z roku 1924, no a operační sál z roku 1960. Musím říct, že tady se to teda pohlo opravdu hodně. Jinak seznámíme se tady s řemesly, jako jsou hasiči, funebráci, jak se vyráběly hrábě nebo šindele. To vše tady krásně nalezneme. K vidění jsou tady i třeba staré hamry nebo zemědělské stroje starší než 100 let. V každém případě k vidění a navštívit tady můžeme i unikátní sbírku betlémů. V každém případě ten dnešní výlet opravdu stál za to a já se s dalším přihlásím už zítra. Tak mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj.

pondělí ve 20 hodin a 10 minut startuje Plechová kavalérie. Klasický československý seriál z prostředí kombajnérů. V prvním díle se vydáme za partou, která vyráží na žně. A samozřejmě nebude chybět Jan Hartl, Vladimír Menšík, Jaromír Hanzlík a další známé tváře. Sedmidílný seriál Jaroslava Dítla se bude na televizi Seznam vracet každý týden v pondělí večer. V úterý ve 20 hodin a 10 minut televize Seznam přináší českou kriminálku Samhain. Mladá vyšetřovatelka přijíždí do šumavské vesnice objasnit smrt dívky. Zpočátku to vypadá na nešťastnou náhodu, jenže v zápětí je nalezeno další tělo. Prastarý keltský svátek Samhain, během nějž se otevírá brána mezi světy živých a mrtvých. Jedná se jen o schodu náhod, nebo se nalezená mrtvá těla stala obětí rituálu? A kdo je jeho vykonavatelem? V hlavních rolích Kamila Janovičová a David Švehlík. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut čeká diváky televize Seznam československá kriminálka Případ mrtvého muže. Píše se rok 1955 a zadržený agent předstírá ztrátu paměti, řeči i sluchu. Vyšetřovatelům napíše, že se jmenuje Karel Neumann a narodil se v Radhošti. Příběh je inspirovaný skutečným případem, který ale nebyl nikdy zcela objasněný. Zárukou kvalitní detektivky je určitě Dušan Klein, který film režíroval. A ve čtvrtek ve 20 hodin a 10 minut si dopřejeme na televizi Seznam světáky, klasiku všech klasik. V komedii Zdeňka Podskalského se sejde trojka fasádníků v podání Jiřího Sováka, Vlastimila Brodského a Jana Libíčka. Tři obyčejní chlapy zatouží po velkém světě a tak se rozhodnou stát přes noc opravdovými světáky. A jakož to u českých filmových klasik bývá, elegantní večer se poněkud vymkne kontrole. Česká klasika, detektivka, seriálové návraty a k tomu jedna z největších českých komedií všech dob. Seriál Plechová kavalérie, Samhain, Případ mrtvého muže a nakonec Světáci. To je váš týden.

0: Na frekvenci 1, 15. hodina, stejně jako tam u vás, pokud nás teda neposloucháte třeba v jiných státech.
1: Třeba pokud jste v Austrálii, tak pokud se nemýlím, tak máte teďko 11 večer, gratuluju.
0: Pokud jste v New Yorku, tak tam máte o 6 hodin míň. Tam jsou prostě o 6 hodin mladší.
1: Takže hezké ráno.
0: A jo, hezké ráno. Tak co budeme hrát po 15.
1: Máme pro vás třeba Mike Oldfielda.
0: Taky pro vás máme Luci.
1: A nebo Train.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Česká republika podporuje podle premiéra rozšíření zemí Evropské unie o země západního Balkánu. Lidé dnes můžou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise, takzvaných dluhopisů republiky. No a se zdržením počítejte na dálnici D8 i D1 u Brna. Česká republika podporuje rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, řekl dnes premiér Andrej Babiš velvyslancům. Nevadilo by mu i to, že by v Schengenu mohli být, i když ještě nejsou v Evropské unii. A ministr zahraničí Petr Macinka doplnil, že Česko bude usilovat o hlubší spolupráci středoevropských zemí v rámci Visegrádské čtyřky a prosazování našich společných zájmů.
8: Já pevně doufám, že konečně v roce 2028 se stane 28. členem Evropské unie Černá Hora. Byl u nás premiér, byli jsme tam na setkání, jsou to skutečně mladí, velice schopní politici, jsou členové NATO.
9: Současně musíme systematicky kultivovat i prostor, který je nám nejbližší, střední Evropu. Ta nemá být jenom územím mezi většími evropskými mocnostmi.
7: Lidé dnes můžou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé můžou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Ministerstvo financí očekává, že objem emise dosáhne 30 miliard korun. V první emisi zájem překonal očekávání. Berlín je chudý, ale sexy. To o německém hlavním městě na počátku tisíciletí prohlásil jeho primátor Klaus Wowereit. Slogan se uchytil a dlouho vystihoval, co si lidé o německé metropoli myslí. Podle nového průzkumu to už ale přinejmenším v Německu neplatí.
10: Podle průzkumu považuje Berlín za fascinující už jen třetina Němců. Teď má prý větší charisma Mnichov nebo Hamburg. Důvodů je celá řada, třeba covid a válka na Ukrajině. Ta připravila německou metropoli u turisty a v ulicích je stále víc nepořádku a problém s některými cizinci i přestěhovalci. Dalším problémem je podle ředitele turistické centrály i to, že Berlín nemá kdysi vynikající letecké spojení se světem jako jiné metropole. Zaměří se tedy víc na turisty z Číny, Indie a Kanady a na bezpečnost v ulicích. Přilákat chce i víc mladé na klubovou scénu i sexuální menšiny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
7: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaj ve Finsku a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří poté na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Dnes v noci budou teploty kolem 15 až 11 stupňů, místy při zmenšené oblačnosti kolem 9 stupňů, ale čeká nás spíše větší oblačnost. V jižní polovině území se ve druhé polovině noci lokálně vyskytnou také přehánky. Zítra potom čekáme, že se teploty posunou kousek víc nahoru, místy až na 25, na Moravě až na 27 stupňů Celsia. Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v jihovýchodní polovině území, ale opět i přehánky.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na D8 se mírně zdržíte za hranicemi ve směru na Prahu. Na prvních 5 kilometrech jde hustý provoz a kolona asi na 5 minut. Na 10 minut je potom kolona u Vyškova na dálnici D1 ve směru k Brnu a dál potom ještě na 210. až 201. kilometru a dalších 15 minut naberete v opačném směru při průjezdu směrem na Vyškov až po 215. kilometr. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A my pokračujeme dál. 15 hodin 3 minuty, pondělí 24. srpna, Mezinárodní den podivné hudby.
7: Houby.
0: Podivné hudby.
1: Hmm. Já koukám, co začíná, čím začínáme. Verona a Lásko Prout. Je to podivné?
0: Ne, to je
7: v pořádku. To otázka vkusu, ne, podle mě.
0: No, to je pravda.
1: Ne, ale já si myslím, že to je vlastně jako velmi, velmi subjektivní věc, ta podivná hudba. To, co někomu může připadat podivný, je pro někoho vlastně úplně jako geniální. A naopak, že jo?
7: Minimálně pro ty muzikanty vždycky, že jo?
0: Třeba zvláštní, my jsme teďka na Radiokempu, nějak jsem se zapomněla a pustila jsem tam nejpodivnější písničku, kterou vlastně náš playlist nabízí. Poslouchejte třeba 20 vteřin.
6: Frekvence 1. To nejlepší z muzik.
0: Ten to pustila blbě, samozřejmě.
1: Ty jsi to chtěla pustit bez toho džinglu. Pust to tam normálně ještě.
0: To je trošku podivný, ne?
6: A kdyby se do toho začalo pak repovat, možná by to byla další hitovka z Frekvence 1.
7: Člověče, co ty všechno neumíš?
0: Repovat?
1: No, neumím.
0: On tě to, Marpo, naučí.
7: Ve středu.
1: Marpo!
0: Dokončí myšlenku?
1: Marpo, piš text, hudba je.
0: Já myslím, že to bude ve verších.
1: Jo, takhle. Marpo, piš text, hudba jest.
6: A Vojta Efler.

0: Frekvence 1 bude proplácet účtenky právě teď.
1: A zavoláme Nikol.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Kam voláme?
1: Nikol je z Brna Bystrce.
0: Bystrc.
1: Ano.
0: Brno.
1: A moc bys...
4: Hradecká Nikol.
0: Dobrý den, Nikol. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: Je to tak. To nadšení, to je krása.
4: Úžasný.
1: Jak se vám to splnilo? Vy jste napsala do přihlášky nebo do toho průvodního dopisu k té účtence, že byste moc chtěla, aby na vás sedla štěstěna. Takže no. My dva jsme na vás teď sedli a my jsme vaše štěstěna.
4: Kolik vážíte dohromady?
0: No, tak já mám 60.
1: A já mám 90.
0: Tak to je pěkných 150.
1: Jedno na půl metráku, no, tři velký pytle cementu, to zvládnete.
4: To bych nezvládla.
0: Tak Nikol, co budem proplácet? To, co jste utrácela?
4: Předpokládám, že nějaký pohonné hmoty.
1: Ano, byly to pohonné hmoty a nebylo to úplně málo teda.
0: Tušíte cenu?
4: No, tuším, protože já jsem tam poslala po dlouhé době jediný účet, myslím 1400 nebo tak nějak, ne?
1: Je to přesně 1438,90.
4: No prosím, to je krásné.
0: No prosím, přesně.
4: To se budu muset odměnit dneska.
0: No. Já bych
1: to taky viděl za něco pěkného na sebe, za víc než 1500.
4: No. Jo, to já udělám.
0: Každopádně, my vám moc gratulujeme.
4: Já vám moc děkuju.
0: Ať vám pohonné hmoty co nejdýl vydrží, což znamená, že nemůžete jezdit, ale tak když budete jezdit, pošlete zase účtenku.
4: Dobře, moc děkuju.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Ať se daří, naslyšenou.
4: Vy taky, nashledanou.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Michael Field a Maggie Reilly, Moonlight Shadow na frekvenci 1. Máme 3 minuty po čtvrt na 4.
1: O víkendu jsme si tak povídali s přáteli a došla řeč na jednu takovou zajímavou věc. Já jsem zjistila, že v mém okolí je vlastně strašně moc lidí, kteří mají zkušenost s komparzem. Hráli jako komparz.
0: Hele, velmi aktuální téma, protože moje manželka je zaregistrovaná v nějaké jako reklamní agentuře a ona jí denně posílá několik nabídek na komparz.
1: A můj táta hrál komparz v filmu, proč jsem musela rychle zavolat, Osvobození Prahy z roku 1977, režíroval to Otakar Vávra. To je rok 1977. Tak tam hrál třeba můj táta. No ale obecně jsme taky jako bavili a prostě každý druhý má nějakou zkušenost s tím, že někde dělal nějaký křoví.
0: No.
1: Prostě... Víš, jakože, no jak mi to přijde jako docela dobrá brigáda.
0: A ty jsi to někdy jako vyzkoušela?
1: Já jsem byla jednou na nějakém konkurzu a oni mě nevybrali.
0: Ani do komparzu, jo.
1: Ale já jsem na ně byla příliš světlý typ. Jo, bylo to někde v Humpolci, tam natáčel taky nějaký film, že jsme do místního kina.
0: Jo, tam to bylo hledali... skení, viď, a ty se přihlásila do komparzu.
1: Já jsem říkala, že bych se třeba jenom otočila, jakože jenom záda, nebo... Ne, nakonec mě nevybrali, ale jako spousta mých spolužáků, jo, nebo spolužáků z té školy. Takže myslím si, že to je docela dobrá brigáda, že jo, pro studenty, ale i třeba pro důchodce,
0: já jako student jsem měl brigádu takovouhle, já hrál komparz v Pohadce Jezerní královna, já bych to říkal, tam držím svý cen.
1: Tak nás by zajímalo, jestli mezi našimi posluchači je někdo, kdo hrál nějaký výrazný komparz, že bychom vás třeba tam mohli, nebo takhle to ne, jako zase hledat se někde ve filmu, to je nesmysl, ale jestli máte tu zkušenost s komparzem a v čem jste si zahráli?
0: No schválně.
1: Jaký svícen jste drželi?
0: Ne, protože víte co, jako ono si říkáte, jako dostal jsem komparz, jo, jako stojíte tam celý den,
1: no
0: že
1: je to,
0: jo.
1: Není to žádná.
0: Oni s váma hejbou, když je to nějaká davová scéna, jak
1: jasně.
0: Se stádem, že jo.
1: Jo, jo.
0: Teďko po vás chtějí nějaký výraz, nebo musíte něco křičet, dostanete za to jako ne úplně moc peněz, teda, jako když tak, a zas na druhou stranu si řeknete, hrál jsem ve filmu, kde hrál Orlando Bloom.
1: No,
0: jo?
1: Zrovna třeba můj táta říkal, že když hrál v tomhle filmu, no. Tak to jako nebyly malý peníze za ten komparz. A to tam opravdu se jenom mihnul. Jsme se jednou snažili jako dohledat ten obličej a to byla jako třeba tu. A to není ani vteřina, takže tu. No to bychom
0: ale jako
1: tak prostě piko vteřina.
0: Tvůj tatínek hrál ve filmu s Josefem Somrem nebo
1: no
0: s panem Otou Skleničkou.
1: No jasně, mám pocit, že se tam s nikdy nepotkali. Jako, a nebo možná potkali, ale nebo já nevím.
0: Nebo
1: no,
0: Vladimír jako, Brabec tam hrál taky, že jo?
1: Takhle velkolepý to je.
0: No, jasně.
1: Tak si,
0: Ladislav Chudík.
1: Wow.
0: Ten měl lékařskou pohotovost.
1: Tak si pojďme povídat. Jestli pak máte zkušenost s komparzem, v čem jste hráli a co?
0: Pojďte nám napsat. Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 304 444.
0: Případně namluvit zprávu do aplikace frekvence 1.
1: A nebo taky na Facebook.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: vstávaj.
1: Luci a svítání na frekvenci 1.15.30, tohle je aktuální čas.
2: No a před námi jsou půlové zprávy a také nějaké to počasíčko, že?
1: Jako nebylo by to špatný, ale nevím, jestli to oceníte v rádiu. Jako.
2: No takhle zase na druhou stranu.
1: Kdyby se u toho Dagmar slíkala.
2: Představte si, že by vám Dagmar Honcová řekla: vítám vás u předpovědi počasí na úterý. Sundávám si rukavici. Zítra bude jasno. Sundávám si druhou rukavici. Že by to bylo jako takhle tím jako...
1: A dál?
2: Fantazie by pravcovala, že?
1: Sundávám si pravou nohavici? Levou nohavici?
2: Oblékám si koži.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Campy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Hezké odpoledne. Deště minulý týden výrazně nasytili půdu do 40 cm, navíc ale většinou nestačili. Suchá tak zůstala jižní Morava, Haná a část Vysočiny, jak před chvílí informovali vědci z Intersucha. Země, které se připojí k americkému agresivnímu jednání, zajisté pocítí důsledky, jak uvedl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Americké úřady totiž dnes mají představit nové sankce na Irán a jeho obchodní partnery. Okresní soud v Děčíně obdržel žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny. Radiožurnál uvedl, že o prodloužení žádá poslancova manželka.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Menší kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova na 216. až 196. kilometru. Aktuálně tam necháte kolem 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. V úterý se připravte na výrazný nárůst teplot vzduchu. Na jižní Moravě rtu teploměru dokonce bude atakovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia. V Čechách se teploty zastaví u letní hranice 25. A zatímco po ránu se opět budou ojediněle vytvářet mlhy, jinak bude jasno až polojasno, tak během odpoledních hodin bude od jihozápadu docházet k přibývání oblačnosti. Bude to frontální vysoká oblačnost, ze které ojediněle budou vypadávat i dešťové přehánky a nebo také slabý déšť. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko.
2: Posloucháte Frekvenci 1. Dneska se s vámi bavíme na jedno velmi zajímavé téma, totiž kompars.
1: Brigáda. Ve formě komparzu.
2: Pozor, Martin píše, přítelkyně byla v roce 98, kdy se točila Johanka z Arku s Milou Jovovič v Česku jako jezdec na koni ve velkém davu bojáků na koních.
1: Wow,
2: Měla plastovou helmu a plastové brnění a byla za vojáka, ale v davu se to ztratilo. Dokonce se ve filmu nedokázala ani najít. Já nevím, tak když všichni měli kovový a ona plastový, tak to snad...
1: To bylo dobře vypadající plastový, jako kovový.
2: Takže v tom filmu není chrastění kovových brnění, ale vlastní plastových brnění. Jo?
1: Ale vás je strašně moc, kdo jste hrál v komparzu. Třeba Richard tady píše, hrál jsem v komparzu ve videoklipu Ozzyho Osborna Back on Earth, který se točil v roce 97 na Ořechu. Pro mě to byly a pořád jsou 3 nezapomenutelné dny a noci s Ozzym. Odnesl jsem si společnou fotku s podpisem.
2: No hele, a mě by hele, protože dost často se dělají castingy i na komparz, tak by mě zajímalo, jestli třeba ten Ozzy měl nějaký casting na ten komparz. Jestli třeba museli, já nevím, se nějak hejbat, něco zahrát, ukousnout netopírovi hlavu.
1: Já jsem si vždycky myslela, že když přijdeš na komparz, že musíš jenom vypadat.
2: No.
1: Myslíš, že jako testujou, jestli se třeba umíš tvářit? No to asi taky potřebujou.
2: Ale já si myslím, že takhle, pokud požádají hereckou agenturu a oni to nabídnou hercům přímo.
1: Tak to je něco jiného. Ale po těch komparzistech fakt můžou chtít jenom, aby byli.
2: A teď jde o to, jaký je to komparz. Jestli to mají být lidi, kteří jsou v první řadě třeba nějaký fronty v obchodě a mají se nějak tvářit. vářit nebo něco křičet, tak tam podle mě už nějaký jako síto je.
0: To už potřebuješ, no. No, nejhorší jsou ty komparzy, já nevím, třeba...
2: Koukáš na film a oni koukají vedle někam.
0: Ne, to ne, ale takový ty filmy, jakože třeba zrovna, co hrál ten můj taťka, tak to se natáčelo v Terezíně a tam ty lidi hráli prostě židy, kteří tam byli uvězněni, že jo, no. A oni to hráli, prostě tuhle roli, to ti podle mě v tobě musí zanechat i nějaký trauma. Oni tě do toho oblečou. On tě prostě nalíčí, aby si vypadal opravdu jako zbídačeně.
2: No hele, to už je, jako dostáváme se do hereckých metod a tohle je Stanislavský, jako jo, jako ve chvíli, kdy prostě seš tam na jeden záběr a máš třeba jenom někde stát nebo ležet, tak to podle mě moc jako
0: myslí, ne?
2: Rejhu nezanechá.
0: No ale zase na druhou stranu seš jako svědkem toho natáčení, tak je to vlastně téměř, jako kdybys na to koukal.
2: No.
0: Ne, nezanechá to v tobě nějaký...
2: Ale takhle ti to řeknu.
0: Vím.
2: Já jsem žádný takovýhle jako drásavý téma jako neměl tu čest točit, jo. Ale

0: i ty lidi, co jdou do toho komparzu, musí být tak trošku exhibicionisti, jako musí to mít v sobě trošku zarytý, jakože no. Někde se jako vystavit.
1: A pozor, když koukáš třeba na nějaký jakoby větší produkce a točí se to v Česku, tak v tom komparzu většinou vídáš stejný tváře.
0: Jasně, no, jasně.
1: Protože jsou lidi, kteří prostě jsou zapsaní v těch agenturách jako ty komparzisti.
0: No, v minulém filmu hraje Kata.
1: No, a tady hraje popravený.

0: 15.40. Posloucháte Radio Frekvence 1. Pojďme odbočit od komparzů. Jsem tady totiž narazila na takovou zajímavost a mě se to hodně týká. My totiž teď během léta hodně jezdíme na kole a jezdíme na to výsluní. Už jsem to zmiňovala. To všeho hodně do kopce.
1: Tam vyrůstala moje maminka.
0: A tam vyrůstala tvoje maminka. A tam mají teď nově takový bistro, on tam je delší dobu prostě a mají tam strašně dobrou zmrzlinu. Přiznám se, že za tohle léto já jsem snědla snad nejvíc zmrzliny, co za svůj život.
1: Zas na druhou stranu, když si představím ten krpál z Klášterce nahoru na to výsluní. A to je jedno, kterou stranou to vezmeš, prostě neexistuje mírná cesta.
0: Přesně, no.
1: Tak jako kdy jindy si zasloužíš zmrzlinu, než tady za to, že?
0: Takže klidně dvě. Včera měli borůvkovou.
1: Aha.
0: A byla teda fantastická. No a nějak jsem se jako zamýšlela nad tím, jestli je jako vůbec dobrý jíst tolik tý zmrzliny. A narazila jsem na takový odbor.

0: Odborný článek, který tvrdí, že zmrzlina nemusí být hřích. Poslouchejte,
1: no, samozřejmě.
0: Ale skutečně, zmrzlina jako zmrzlina.
1: No ale z jakého důvodu? Jak to odůvodňujou?
0: Zmrzlina může zpomalit vzestup cukru v krvi. U plnotučných mléčných výrobků tuk a vápník zpomalují trávení sacharidů, takže hladina glukózy nemusí stoupat tak rychle.
1: Aha.
0: Zlepšuje náladu.
1: Samozřejmě, to je jasný, logicky.
0: Já se potom směju, až se za všechno popadám. Pak obsahuje jistý tryptofan, aminokyselinu, která se podílí na tvorbě serotoninu a může přispívat k dobré náladě, což jde ruku v ruku.
1: Čím pádem to potlačuje kortizol, to znamená stresový hormon.
0: Přesně tak. Dodává vápník a fosfor, tedy minerály důležité pro kosti a zuby. Dva kopečky mohou podle článku dodat zhruba 15% doporučené denní dávky vápníku.
1: Jo. A já se doma krájím se salátem.
0: No, vidíš to?
1: Stačí dát si zmrzku.
0: Doplní energii po námaze a studená zmrzlina může ulevit při různých bolestech, které máte třeba v ústech, jako jsou afty a nateklé dásně a tak.
1: Ale to si pamatuju, že když jsem byl malej a trpěl jsem na angíny, takže vlastně mi vždycky dávali, když jsme měli něco v mrazáku, anebo aspoň kostku ledu, jako abych si vycucal, že to pomáhá. A fakt to pomáhá, no. Hmm. To je vlastně takový anestetikum.
0: No vlastně trošku.
1: Nejenom, že je to zdraví, ještě vás to otupí, zbaví vás to bolesti. To je vlastně taková jako super potravina.
0: Jako super.
1: Zapomeňte na chia semínka, jeste zmrzlinu.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.

0: To byl Train a Drive-by. Train, vlak. Doufáme, že pokud jste dneska jeli vlakem, bylo dost toaletního papíru. Je 3:15. Pojďme se věnovat komparzu. Ptáme se vás, jestli jste někdy hráli v komparzu. A co jste hráli? A tady třeba je zpráva podepsaná V.
1: Tečka. Verča nebo Václav?
0: Nebo Vendelín.
1: Nebo Vendelín.
0: Ahoj, hrál jsem komparz.
1: Takže Verča to nebude.
0: Ano, třeba to bude Verča. Hrál jsem komparz v Babylon AD s Vinem Dieselem.
1: Wow.
0: Dohledal jsem se, už nevím, ve které minutě filmu to bylo, ale užil jsem si 35 sekund filmové slávy.
1: To je výborný, takže to jsou ty filmy, co se prostě ta produkce přesunula sem na nějaký místa v České republice.
0: Ano, ano, filmaři mi přezdívali Johnny Depp 2.
1: Oh. Oh,
0: prostě pirát, no.
1: Veroniko, vy se nezdáte. Tady píše Peťa. Ahoj Janičko, ahoj, to jsem z Českého Krumlova. A to je město, kde je po komparzistech velká scháňka. Když mi nebylo ještě ani 15, brala jsem to jako super brigádu. Člověk měl jídlo na celý den zajištěný. Ještě dostal docela slušně zaplaceno. A já osobně jsem účinkovala v Oliveru Twistovi, Císařových nových šatech a pozor, v Iluzionistovi.
0: V Iluzionistovi.
1: Výborný.
0: To je s Edwardem Nortem, ne? Iluzionista, pokud se nemýlím.
1: No, hele, za jeden natáčecí den 800 korun. V té době ale pěkný peníze, takže jako 800 korun, proč ne?
0: No jasně, a Láďa tady píše, zdravím, hrál jsem v pohádce Císař a tambor vojáka, jsem tam dost vidět.
1: Mm-hmm.
0: A pozor, v Johance z Arku jsem ten, kdo jí postřelil.
1: Wow.
0: Vy jste ale rošťák, Ladislav.
1: To je dobrý. A tady píše Jakub.
0: Dal jste za to případek. Že jste trefil Jovovič.
1: A ještě Kuba píše, můj brácha hrál ve Spider-Manovi Daleko od domova. Vystupoval tam jako návštěvník karnevalu v Liberecké, u Liberecké radnice. My jsme ho potom ve filmu našli a to hned. No vidíte,
0: no, to je skvělý.
1: Jako to je super zkušenost, si já myslím. Musíte se hlavně dohledat, no, aby vám to věřili, že jo?
0: A pak si udělat fotku a dát ji na sociální sítě, kdyby náhodou někdo mrknul, tak tam to bude zvěčněný, že jo?
1: Myslím, nikdo nesměl.
0: No tak je. Hele, ale já jsem se o tom jednou bavil s mojí kolegyní, která tady třeba platí za televizní hvězdu, a to bych si nechal na povídání za chvíli.
1: Takže nějaký zajímavý příběh?
0: Je takový velmi zajímavý příběh a ona právě vyprávěla o tom, jak třeba...
1: Tak si to nech.
0: No dobře, tak si na to počkejte.
1: To jsem čekala, že řekneš.

0: Imagine Dragons.
1: A jejich Thunder, neboli Thunder. Hrom. Hrom.
0: Aha, hromy blesky.
1: Hromy blesky, no to už máme snad za sebou, to nejhorší, a teď nás čeká prý docela hezký týden.
0: Že by se nám vrátily tropy?
1: No, měly by se vrátit, ale prý jenom na dva dny. A měly by být tropy v úterý a ve čtvrtek, a ve středu se má prý zatáhnout. Protože je radiokem, že jo, samozřejmě.
0: Počasí je domluvený.
1: Ne, ono to samozřejmě bude úplně jinak. Nicméně o počasí bude říct za malou chvíli po zprávách. Teď si řekneme, jaká muzika nás čeká po 16.
0: John Farnham.

0: a zprávy za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Se zprávami Ondra Albrecht. Ondro, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Český hydrometeorologický ústav zmapoval 1000 suchem nejpostiženějších míst v České republice. V Ostravě otevřeli nejmodernější střelnici v zemi a zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Český hydrometeorologický ústav zmapoval 1000 suchem nejpostiženějších míst v České republice. Jsou mezi nimi pravidelné suché oblasti i nová místa, která dnes vysychají nejrychleji. Kvůli mimořádné situaci se tak letos poprvé sejde ústřední komise pro sucho. Ministr zemědělství Martin Šebestián z hnutí SPD k postupu komise řekl.
9: Ta situace se neustále opakuje, když je sucho, tak se to začne řešit, když jsou povodně, tak se to začne řešit a nám jde o to, aby ty opatření byla trvalá a dosahovali jsme toho přínosu.
8: Opozice ale fungování současné komise kritizuje. Podle ní návrhy a řešení přichází pozdě a nejsou konkrétní. V Ostravě otevřeli nejmodernější střelnici v České republice. Město je za zhruba 140 milionů korun dalo vybudovat na místě schátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín, pro mládež i pro veřejnost. Při dnešním otevření střelnice to řekl ostravský primátor Jan Dohnal.
10: Hlavně vzniklo tady naprosto ojedinělé zázemí pro sportovní střelce, ale i pro hobby střelce, které si troufnu dneska říct v České republice určitě nikdy nenajdete a nejdeme ho ani jako široko daleko ve střední Evropě. Je to opravdu vybavené nejmodernějšími technologiemi. Ty střelnice jsou tady de facto jakoby tři, dá se tady střílet z malorážky, ze vzduchovky. Já věřím, že to celé přispěje k tomu, že nám v Ostravě vzniknou nebo vyrostou nové generace sportovních střelců, nový talenty, protože pokud pořád hovoříme o tom, že potřebujeme dostávat český sport jakoby na vrchol, tak bez toho kvalitního zázemí to nepůjde.
8: Střelnice je ve zkušebním provozu. Veřejnosti by se měla otevřít během září. K dispozici budou odborní instruktoři a bude tam i možnost pořádat akce typu teambuildingu, firemních akcí, školení nebo zážitkových střeleb. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo nově dárcům krve posílat děkovné SMS ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá a dozví se i jméno příjemce. Darovaná krev pomáhá pacientům po úrazech a operacích, lidem s onkologickým onemocněním nebo těm, kteří krevní transfuzi potřebují z jiného důvodu. Olympionička Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Mnohonásobná česká šampionka na různých tratích se po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, rozhodla v Kodani nakonec nezávodit.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnes v noci se ochladí na zhruba nějakých 14 až 11 stupňů Celsia. Počítáme s tím, že také místy může pršet. Během zítřejšího dne bude stále velká oblačnost v jižní polovině území a také v druhé polovině noci aktuálně ještě také přehánky. V severní polovině Čech čekáme většinou polojasno. Teploty během zítřejšího dne budou kolem 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Jdeme ještě na silnice, menší kolona je stále na dálnici D1 u Brna, ve směru od Vyškova na Brno na 222. kilometru. Aktuálně necháte zhruba těch 10 až 15 minut a také u Prahy na dálnici D5 a potom dál na Pražském okruhu. Housté provoz a je tam menší kolona asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračují opět Jana s Vojtou.
11: Teda mně se strašně líbí ten nápad s SMS-kama, který zasílají lidem, co darovali krev a ta krev byla použita.
8: Jo, no, to mi taky přijde cool.
0: To je skvělý, no.
11: Pecka, to myslím, že by mohla být velká motivace.
0: A teď si vemte, jako, jenom je, jak si to před, jako takhle jasně, je tam daňovej odpočet, dostáváte plakety, kdykoliv jdete na odběr krve, máte v podstatě preventivní prohlídku zdarma,
11: to
0: že jo?
11: To je pravda, no. Rohlík dostaneš.
0: Dostane a rohlík a možná i marmeládu.
11: No ale fakt,
0: no, něco sladkého.
11: Ne, skutečně.
0: Ale jako podle mě tohle všechno není schopno vyvážit ten pocit, když vám přijde SMS-ka.
11: Přesně.
0: Vaše krev zachránila život.
11: To je to jako, myslím, že je super.
8: A to je vlastně ještě i to jméno komu vlastně, že jo?
11: Jo, vlastně i no, prozradí
8: no,
11: komu.
8: Že no. Je to jméno komu, no.
11: To teď by to bylo třeba jméno bývalýho. Ne, tak mě napadlo.
0: Jakože... No, zlatý rohlík, co?
8: Já teda jsem chtěl říct, že kdyby se to líbilo třeba i u pivních flašek, když se vrací, takže by se vypláchli a pak, a teď s ní právě chlastá tady to.

0: Posloucháte Frekvenci 1, tohle byl John Farnham. Pojďme se ještě na chvilku vrátit k vašim komparzním rolím. Docela dost hrajete v komparzech.
1: Spousta našich posluchačů má tuhle zkušenost. Třeba Jana píše. Hrála jsem komparz ve filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Aha. Scénky z večírku a taky koncertů. Ono se to natáčelo v Plzni v Šeříkovce. Natáčelo se to asi 14 hodin a z toho byly použity 2 minuty. Já jsem ve filmu 3 vteřiny. Ale byla to super zkušenost, hlavně setkání s herci a režisérem Patrikem Hartlem.
0: No jasně, ale já teda k tomuhle filmu, když trošku odbočím, tak jenom taková jako zajímavost, že on chtěl, aby Patrik Hartl chtěl, aby i ty nejmenší role byly obsazený jako těma slavnějšíma hercema, jo? Že tam vlastně toho komparzu moc nechtěl. A že když tam byla třeba jednovětá role nebo jenom někdo prošel, tak on těm velkým jménům dal na výběr z těch malých rolí, co si z toho chtějí zahrát, že ten film vznikal vlastně jako komunitně, což je vlastně hrozně sympatický.
1: No vidíš to, ale tak jako Jana bude podle mě nějaká známá ta herečka v tom případě.
0: A taky jste si mohla vybrat?
1: Co řekneš za 3 vteřiny? Jo, to se dá říct hodně věcí.
0: Markéta píše.
1: Je to možný.
0: Markéta píše. Moje maminka hrála v komparzu filmu Krkonoš a lyžníci.
1: Vážně? No to je hezký.
0: V jednom záběru je krásně vidět. A protože maminka už mezi námi není, tak vždycky, když mi chybí, film si pustím a je tady se mnou.
1: Tak to je super, to je dobrý. No. Krkonoš a lyžníci.
0: A Zbyněk ještě k tomu píše, že hraje hlavní roli v tragikomedii s názvem Život. Buďte rád, že hrajete hlavní roli. Představte si, že byste byl ve svém životě kompár.
2: V rytmu Frekvence 1.
3: 1, 2, 3, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinášíme.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: UB40 je přesně 16 hodin 30 minut a vy víte, co bude následovat.
1: Zprávy s Ondrou samozřejmě a potom poslední slovo a v něm 37,5 tisíce korun.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Hezké odpoledne. Za dvě loňské brutální vraždy mužů na Šumpersku si mladiství odpiká ve vězení 9,5 roku. Mladík, kterému bylo v době činu 15 let, má podle rozsudku na svědomí také dvě loupeže a jedno výtržnictví. Spojené státy americké od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump, který tak pokračuje v eskalaci obchodního konfliktu. Česko bude chtít využít evropské peníze vyčleněné na další období mezi lety 2028 až 34, například na dokončení strategické dopravní infrastruktury nebo zajištění energetické bezpečnosti, případně na zdravotnictví.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolona u Brna na dálnici D1 ve směru z Prahy dál na Vyškov se mírně zmenšila, pojedete v ní zhruba maximálně 5 minut. V opačném směru je ale zdržení o něco delší. Začíná už na 210. a končí až na 196. kilometru. Aktuálně je to zhruba na 15 až 20 minut. Podobně jako na Pražském okruhu, kde se zdržíte stále kolem 10 až 15 minut. Za sjezdem z D5 ve směru k D1 kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
1: A teď vemte do ruky telefon a volejte 257-400-999.
0: Za chviličku poslední slovo držíme pěstě, abyste se dovolali taky, abyste se trefili.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Kdo je tam? Dobrý den.
4: Eva z Ostravy.
3: Říkal jste Eva nebo Iva?
4: Eva.
2: Eva.
3: No, my vás nějak
2: Eva.
3: Strašně špatně
2: slyšíte. A z Ostravy.
3: No, nepopoběhnete, neukročíte. prostě. Aby byl trošku lepší signál.
4: Ano, ano.
2: Tak, takhle je to mnohem lepší, zdá se. Nicméně, neprotahujeme to, 37,5 tisíce pro vás máme, když uhodnete správné poslední slovo ve větě Petry Hřebíčkové.
3: Jdeme na to?
4: Ano.
3: Věta zní takto.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Typujte.
4: Krumpáč.
2: Krumpáč?
4: Jo.
3: Tak dobře, jdem to zkusit.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Není to.
2: Ale vždycky jsem si přál si přivez dovolené krumpáč.
3: Ale proč ne? Děkujeme za pokus a mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: 38 tisíc už zítra ráno u Lubky a Míry.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1. Radiokempy Frekvence 1 jsou téměř za námi.
1: Ano, téměř, to je to správné slovo, protože nás čeká ještě jedna osminka tohodle našeho letního putování.
0: Troška matematiky. Tak, přátelé, teď ve středu.
1: Nebo dvě čtvrtiny třeba.
0: Zlomky jsem milovala.
1: Půl čtvrtiny nás čeká ještě takhle.
0: Není to mnoho, je to vlastně poslední radiokem, který je před námi 26. ve středu.
1: Ano.
0: Ale myslím, že to bude stát za to.
1: No rozhodně, protože poslední radiokemp je vždycky jenom jeden.
0: Já nemám ráda moc to poslední. No. Tak si dám ještě jeden radiokemp. Je to lepší?
1: Takový ten vyvrcholení radiokempové sezóny.
0: Dáme si hromadné vyvrcholení.
1: Přesně tak. Sejdeme se všichni v Hrádku nad Nisou, ono se v 8 zhasne a pak už je to jedno.
0: Kemp Kristýna je to místo, kde to všechno proběhne. My vás tam čekáme. Radiokemp, který nabízí vlastně téměř pokaždé to samé, ale vlastně ne, protože tu atmosféru děláte vy a taky hudební složka.
1: Samozřejmě.
0: Nebo vložka.
1: Složka je lepší slovo. Ano, každopádně na radiokempech, pokud jste ještě nebyli nikdy na radiokempu a chtěli byste přijet, je vlastně o zábavu postaráno od 2 odpoledne až do pozdních večerních hodin.
0: Vy se nemusíte v podstatě ani nadechnout, všechno vám tam vlastně připravíme.
1: Ano,
0: že?
1: A dokonce tam v dosahu je třeba i jídlo, pití, takže jako není problém se občerstvit v tom křepčení a pokračovat dál, že ano.
0: No, buřty budou, zábava bude, legrace bude, no a bude i kapela, respektive hudební interpret. A kohože vezeme?
1: Tentokrát vezeme Marpa. Kdo z vás byl loni v Oseku, tak ví, kdo je Marpo, nebo sledujete třeba?
0: Já myslím, že to víte. Ne, takhle, vy, co jste nebyli v Oseku.
1: Já jsem to řekl špatně. Tak jako tušíte, co vás čeká na radiokempu, takhle.
0: Prostě a ty byste
1: on přiveze do Podjezeří v podstatě kus Louisiany.
0: To se zvedala, jestli všest řekneš Podjezeří.
1: Podjezeří?
0: Všest, ale tam.
1: Tam?
0: No, to potestujeme.
1: Já si to dám jako upomínku. Říct všest Podjezeří.
0: Tak co hraje Marpo třeba?

0: Tak to byla Beyoncé a Halo na frekvenci 1 před 17. hodinou, to znamená, že se blíží Velké hlavy.
1: A Velké hlavy zahrají třeba Aerosmith.
0: Taky bude Robert Miles, Marie Naylor.
1: A nebo Brian Way.
0: A my se budeme těšit opět zítra ve 2.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
2: Takhle to umí glosovat jen Velké hlavy.
4: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty má pro nás Honza Homolka. Hezký den.
0: Hezké odpoledne. Minimální mzda poroste. Podnikatelský balíček přinese úlevy a Latka tož končí v Mladé Boleslavi. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl z 22 400 na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády. Ta balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
10: Právě s těmi, kteří ta rizika postupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
0: Tomáš Jiříkovský je v bitcoinové kauze. Podle státní zástupkyně Lucie Slámové k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Žalobkyně uvedla, že jde o 2 body obžaloby, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. Bývalá členka skupiny Pussy Riot Rita Floresová přiznala, že 3 roky spolupracovala s Ruskou federální službou bezpečnosti, která se jí měla pokusit využít k únosu člena Pussy Riot Piotra Verzilova. Informovala o tom Novaja Gazeta, podle níž FSB naverbovala v roce 2023. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední 2 sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a nebo déšť, během dne budou srážky zejména od jihozápadu, četnější nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
11: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D55 ve směru na Hodonín. Na 42. a půl kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A sklonu vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení před Brnem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, kde se tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 219. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
0: Tolik zprávy na Frekvenci 1 a po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
12: Jejda, tady jsou Velké hlavy.
1: Pojďme si dát takový pěkný, lehký úvodíček.
13: Věděli jste, že až 58% nováčiků začínajících fotbalových rozhodců skončí s pískaním do 2 roků od začetě činnosti?
12: Ano.
13: Kvůli nátlaku a kvůli nedostatku respektu, oni neunesou ty nadávky.
1: No, se nedivím, jako.
14: Fotbal to taky.
12: Úplatky nepřicházejí a nepřicházejí. A tak rozhodčí odcházejí a odcházejí.
1: Tak co dnes budeme řešit?
12: Ženský rugby.
1: Aha.
12: To jo, i první fotka z měsíce.
2: Velké hlavy, Frekvence 1.
1: Ovšem, pojďme do Ruska. Tady jistý muž z nudy strkal sám sobě do konečníku šachové figurky. Asi nepochopil hru.
12: Možná právě, že pochopil.
14: Že tam nedal po šachovnici.
1: V nemocnici potom tvrdil, že tam má jenom věž. Oni mu tam našli i dámu.
12: A i pindíky, že?
13: Počkej, já jsem šachy hrál celkom dobře. Tomáš, veža a dáma, to je rošáda, že?
1: Penisova.
12: Když jde střelec těžce, narvi si tam pěšce.
14: Alebo, a chceš libíti svěží, vyzkoušej to zvěží.
1: Tak to je strašný.

0: Máme tady, přátelé, jedno české prvenství.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: A to nám řekne Slovák.
3: No právě, že jsem zvědavý, jak vy na to přijdete. Česká republika je největším vývozcem něčeho na H v Evropě. Čoho?
2: Tak hliník. Napadlo nás to, no.
3: Ty hliník, to by bylo
4: bohat. Humboldt ho vozně.
0: Chtěla jsem říct hnojiva, ale to ne.
3: Děti, pojďme myslet na děti.
2: Mně napadlo
4: něco. Hračky.
0: Aha.
3: Česko, největším vývozcem.
0: Já jsem přemýšlela, co se vyrábí z dětí.
3: Minulý rok se vydražila ta oranžová Tatrovka, víte, jak byla pre nás na ten
0: piesok.
3: Tak víte, za kolko korun se vydražila v minulém roku taká ta akože typická retro?
2: A myslíte tu plastovou?
3: No. Plastovou, takovou velkou.
2: Já, ale ještě za kulacenou.
3: No.
4: Já jsem si hrál ještě s kovovou.
0: Tak tahle se vydražila za 115 000.
2: 50 000.
4: 20.
3: 235 000 korun.

0: Rugby žen, už je to 35 let, co začalo historicky první mistrovství světa. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Dám vám tři možnosti, kdo to vyhrál, hej. USA, pobřeží slonoviny, alebo Slovensko.
2: No co? Proč nás to pobřeží slonoviny tak rozesmálo?
3: Co je? Slovensko, USA.
1: USA, jasně. Hralo tam 12 týmov a je tam pekná statistika, koľko zlomenín riešili medzi ženami z tých 12 týmov.
2: Žádnou.
1: Tři boli.
3: A co se zlomilo?
2: Uklouzli ve sprše.
1: Je dvakrát klučná kost a raz zápěstě.
0: Já mám se pochlubit, moje neteř hrála za českou reprezentaci.
3: Čikulka.
0: Hrála.
2: Co měla zlomenýho?
0: Nic.
2: Fakt?
0: Já jsem hrála rugby 7 let a měl jsem jenom nos zlomený.
3: Ona jí má betonovou.
2: A vidíš to?
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Mohli se potkat.
1: Je starší David Švehlík, alebo francouzský vzdělávací seriál Byl jednou jeden život?
2: Hele, ale David Švehlík je ten pán, který hrál v Anděl Páně. Ne jako toho páně, jo. Ale...
3: Ne, toho
2: hradního, zámeckýho.
1: Aby jsme byli v obraze, no.
3: Prosím tě, Byl jednou jeden život, tam byly ty bacily.
1: Tak.
3: A ten je podle mě starší.
1: Starší než Švehlík.
2: Taky si myslím.
4: Není.
2: Jo.
1: Švehlík je ročník 1972, Byl jednou jeden život 1986.
2: Všichni jsme to viděli, že jo, ten
4: já
2: seriál.
4: Já jsem uhad.
1: A to je důležitější.
2: Ty jsi uhad?
3: Jsem to chtěla pustit, ale máme tady jenom Byl jednou jeden král trpaslík. Ne, trpajzlík. Ne, tajtrdlík.

0: dva, tři. Tak teď jdeme do finále.
1: Tak mám z domova. Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a v létě si zajedeme k benzínce.
2: Pro párek.
3: Dovolenka jak lusk.
2: Mějte se krásně, kupte si ho určitě.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: No tak pojď zapel.
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Slovo dostává Honza Homolka.
9: Hezký podvečer. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a teploty moří jsou rekordní. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
10: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná, cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
9: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou stupnicí se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba. Za absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Plzeň posílí od září MHD pro snaží cestu do fakultní nemocnice Lochotín a zavede novou trolejbusovou linku 49. Ta povede nemocničním areálem. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst pro pacienty i zaměstnance. Bateriový trolejbus bude jezdit do nemocnice v pracovní dny. Náměstek a primátora pro dopravu Aleš Tolark k tomu říká.
11: Trolejbus projede mezi nemocničními budovami, kde bude i zastávka. S dopravou do fakultní nemocnice na Lochotině je problém. Kolem není dostatek parkovacích míst a teď v souvislosti s výstavbou nového pavilonu chirurgických oborů je ta situace ještě horší. Město nedokáže kolem fakultní nemocnice vystavět nová parkoviště. Ta nemocnice je státní, i ty pozemky kolem nepatří městu a proto tam město nemůže investovat. Co ale město udělat může, je posílit veřejnou dopravu.
9: Nemocnice ze 17 15 lůžky ročně provede kolem 58 000 hospitalizací a přes 1,1 milionu ambulantních vyšetření. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord z března 2024. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži CAS proti čtyřletému trestu za neodevzdaný dopingový vzorek, uvádí agentura AFP.
4: Frekvence 1.
6: Počasí.
9: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť, během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
12: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru došlo v dopravním omezení k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a kolona vozidel se tvoří mezi 45. a 41. kilometrem. A s kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení před Brnem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, kde se tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 218. a až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
9: Tolik zprávy po 18. hodině. Milan Bílek s vámi na Frekvenci 1.
3: Ano, pojďme na to, hezký večer, zdravím vás, pondělí, máme tady ten poslední prázdninový týden, tak jsme se konečně dočkali, to říkám v uvozovkách samozřejmě, tak si na tom dejme záležet, čeká nás velmi hezké počasí, tak doufám, že si ty poslední prázdninové dny uděláme hezké. Za chvilku Boyzone, Kylie Minogue, teď Tom Greenen, Don't Break the Heart.
4: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: It's Only Words. A to byly Boyzone Dojímají s tímhle velkým hitem, který přispívalo mnoho umělců a mnoho kapel dál a dál. I takhle po 18. hodině. Tak máme tady pondělí 24. srpen, to nám to uteklo, ty prázdniny. Já se dívám, čím byl tenhle den významný v rámci pop music napříč dekádami. Skupina Queen zahájila ve Walesu nahrávání své legendární skladby Bohemian Rhapsody. To se stalo v roce 1975. No a třeba Elvis Presley, a to už je skoro pravěk, v roce 1956 nahrál tu svůj slavnou baladu Love Me Tender pro svůj filmový debut. Tak já doufám, že vám se přihodili jenom dobré, příjemné věci, možná máte dovolenou, tím pádem vám vyšlo počasí a možná ve středu máte volno a chtěli byste nás vidět. No tak tím pádem my vám nabízíme úplně poslední radiokem této sezóny, více o něm už za chvilku, z muziky Sandra, Česná Hoax, anebo Anaka, o tobě i o mě.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: No tak pojď zabij!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Brno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

Maria Magdalena, to byla Sandra, do toho dokonalého počasí, které tady máme, a poslední srpnové večery by měly být doslova jako přes kopírák, to znamená bez přeháněk, alespoň v pracovním týdnu, který nás čeká. Tak já vás moc a moc rád pozvu taky na poslední radiokem. Čili je to tady poslední letošní radiokemp, nás čeká už ve středu 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Máte-li chuť, doražte samozřejmě nejlépe osobně na místě od 14. hodiny. Jana Knížková a Vojta Efler, a vy se můžete těšit taky na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě. No a večer od 19. hodiny rozezní kemp zpěvák, reper a muzikant Marpo. A protože jde o poslední zastávku letošních radiokempů, tak nebude chybět ani pořádná dávka letní pohody, soutěže o ceny, táboráč, pekáčky, kalinky štěstí a samozřejmě závěrečná afterparty. No a na radiokempu je celé léto s námi taky OMV a jejich letní sezóna. Tak jestli máte chuť, ochutnejte ledové kávy Viva a další občerstvení, užijte si soutěže, dětský koutek i program pro celou rodinu. A u pódia s našimi moderátory můžete navíc vyhrát kupony do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun. Tak se za námi stavte. Těšíme se na vás už za chvilku. Phil Collins, Aneta Langerová a teď Need Your Love. Tady jsou One Republic.

You'll Beat My Heart. To byl Phil Collins na Frekvenci 1. Je to slavná balada o tohohle chlapíka, kterou složil pro animovaný film Tarzan od studia Disney.

0: Jednoduché to nebylo, protože Phil Collins ji původně napsal jako ukolébavku pro svou dceru Lily Collins. No a ve filmu provází, možná si na to vzpomenete, tu emotivní scénu, kdy vlastně gorila Kala adoptuje lidské miminko Tarzana. Tam to sedlo, tenhle song. Ty, které nám sednou, tak doufám, že jich bude víc a víc, skoro nekonečné množství, až do půlnoci, kdy jsme tady spolu. Já vám přidám po 19. hodině samozřejmě lákání na zítřejší ráno, kdy prosím, máme taky poslední slovo, to úplně první kolo, kolik tam je naskládáno, ohlédnutí za dnešním dnem a každým okamžikem ty nejlepší hity. Za chvilku Ultravox, Juanes a nebo Dua Lipa, Physical.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Dancing with your in my eyes, Alterbox a jejich velký poklad let 80. Tam taky zůstaneme chvilku, příští hodině bude Gloria. Bude i hit animal Alvaro Soler. Ale volaj na Richie.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, minimální mzda proste. Podnikatelský balíček přinese úlevy a laka to skončí v Mladé Boleslavi. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl z 22 400 korun na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
4: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
3: Každá škoda způsobená počasím nemůže být zemědělcům kompenzována, řekl na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích prezident Petr Pavel. Klimatická změna se podle něj začíná více projevovat většími výkyvy počasí. Bude podle něj nutné dělat opatření pro zmírnění dopadu počasí, jako je lepší zadržování vody v krajině anebo pěstování odolnějších plodin. Bývalá členka skupiny Pasiriota Rita Floresová přiznala, že 3 roky spolupracovala s Ruskou federální službou bezpečnosti, která se jí měla pokusit využít k únosu člena Pasiriota Piotra Verzilova, informuje Novaja Gazeta. Podle níší FSB naverbovala v roce 2023. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy. Tam strávil poslední 2 sezony. Na hostování z Vítkovice bruslaři s ním ukončili spolupráci.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a nebo ještě během dne budou srážky, zejména od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 26.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru se v dopravním omezení došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním a kolona vozidel se tvoří mezi 45. a 41. kilometrem. A s kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení před Brnem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, kde se tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu mezi 211. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní vozidla budou v koloně popojíždět okolo hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Tolik zprávy na Frekvenci 1, teď s vámi Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, dnes platí čistě oholen, dobře naladěn, všechno je vyskládáno pro vás, včetně peněz z posledního konta. A vy jste dneska projeli celkem 4 kola, jaké to bylo, jak to dopadlo a kolik vám to může zítra po ránu hodit. Víc už za chvilku, teď Madonna, Hang Up.

0: Glory a to byla Laura Branigan, 13 minut po 19. Tak příjemný pondělní večer vám přeji. No a budeme samozřejmě se těšit na zítřejší ráno a budeme si říkat, co kdyby to náhodou vyšlo. Posledním slově, tak my už pro vás na zítřek máme 38 tisíc korun, když uhodnete poslední slovo Petry Hřebíčkové, samozřejmě přidáme 500 korun. Tak, skoro 40 tisíc. Stačí říct, co si tahle skvostná herečka přivezla ze své dovolené z Dánska. Vy jste typovali dnes co? Třeba Lego. No, zážitky, porcelán, krumpáč, dobrý, ale bylo to špatně. Má tam být něco jiného, tak zítra se polepšete, zatím jedeme bez nápověd a když to klapne, tak na finále prázdnin nezískáváte skoro 40 tisíc korun. Tak vám držíme palce. Už za malou chvíli projedeme zářijové koncerty, které nás čekají tady v Česku. Je na co se těšit a z muziky i Marek Ztracený. Obuj si mý boty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Stay You Say Me, klasika Lionela Richieho s námi před půl osmou na frekvenci 1, kde jste naprosto správně. Tak jestli byste rádi za kulturou v měsíci září, tak se dívám na velké arénové a halové koncerty a zase bude z čeho vybírat. Třeba 6. září Hollywood Vampires a Lucie. Tahle hvězdná superskupina v čele s Johnny Deppem a Alicem Cooperem a Joe Perrym vystoupí v pražské sportovní hale Fortuna a jako speciální host se představí legendární česká kapela Lucie. Pak tady máme Mike'a Oldfielda, neboli Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert. Čeká nás 13. září průřez s třemi dekádami tvorby slavného britského hudebníka pod vedením dirigenta Robina Smise a tuhle show bude hostit pražské O2 Univerzum. No a pak Pussycat Dolls, ikonická dívčí popová formace vedená Nicole Scherzinger 23. září. No a nakonec to bude hodně zajímavé i Zomandias, kdyby náhodou píše se o tom jako absolutní milníku pro domácí rapovou scénu, protože pro obří zájem byly v pražské O2 aréně naplánovány hned dva po sobě jdoucí mega koncerty. Velká hvězda Izomandias v O2 aréně dvakrát. Už za chvíli u nás taky Petr Jablonský, Emílie, anebo teď Meky a David a Nejsi sám.
1: Dávno už vím, že chodím já tě.

0: Big Big World a to byla Emílie s námi. Kdo to byl včera po 13. hodině, byl tady Petr Jablonský a měl svůj live. Bylo to skvělé a koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Tady Karel od Kolína, pane Jablonský.
1: Karle od Kolína, já vás zdravím, tak pověste mi rovnou.
2: Já vás taky. S kým byste... Já bych si pokecat s premiérem Babišom, Andreou.
3: Ano, dobrý den, tady jsem. Zdravím vás, dobrý den.
2: Je, pane premiére.
3: Ano, vy jste ten od Kolína, ten medvěd, nebo?
2: Já jsem od Kolína, no.
3: Jak se jmenujete? Řekněte jména. Karel, no, tak to jako Havlíček. Dobré, dobré jméno, Havlíček. A vy jste jiný Karel než Havlíček.
2: No, hejte, já se vás si zeptat, pane Andreji Babiši. Jak jste se měl na těch dožinkách?
3: Jako včera, myslíte, jo?
2: No, nebo kdy to bylo, ty dožinky? No.

0: základe, tak takým ze všeho zbyla akorát ta čistá radosť, že už to mají za sebou. Takže jsou spokojený, šťastný a za to může naše vláda. A ne jako za Fiale, když se nezazelenala ani Fiale.
1: A jaký tam pivo točili na tě dožinkách?
0: Já pivo nepiju, prosím vás.
1: Vy pivo nepijete?
0: Ne, to je ztráta času.
1: A holdujete nějaký kořalce?
0: Ne, já holduji pouze svému úkolu.
1: Čemu?
0: To znamená úkolu, aby se lidi měli dobře. Tomu holduju. Ano?
1: Jenom Coca-Colu. Vypijete jenom Coca-Colu.
0: Ne, prosím vás, jako... Jste nepil dneska kolu, ne? Jste pil něco tvrdšího.
1: No a co to bylo to tvrdšího?
0: No to nevím, ale každopádně běžte se vyspat.
1: No tak já už se jdu vyspat. No, tak děkuju za rozhovor.
0: Naschle.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Thousand Years, a to byla Christina Perry. Až budete dávat dohromady na telefonu nějaké dojemné stories a nebudete si vědět jako rady, jakou muziku tam dát, tak bych navrhoval tohle Thousand Years. Teď ale 20. hodina, minuta k tomu a my si dáme zprávy.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slova dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
2: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka, který spáchal 2 vraždy a několik dalších lidí oloupil. Činy spáchal v době, kdy mu bylo 15. Hrozilo mu tak maximálně 10 let vězení. Nové autobusové nádraží ve Vsetíně začne sloužit cestujícím v neděli 30. srpna. Slavnostní otevření bude v pondělí od 17 hodin. Město při této příležitosti připravilo pro veřejnost program, který propojí historii dopravy se současností. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven. Uvedla agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje z ropného průmyslu. Zařízení je patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce 7. největším v Rusku. Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4-letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informuje agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude oblačno a zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo déšť, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
4: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru se v dopravním omezení došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním a kolona vozidel se tvoří mezi 44. a 41. kilometrem. A poruchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 89. kilometru na trase z Prahy do Hradce Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
2: Tolik zprávy a po 20. hodině na Frekvenci 1 s vámi i dál Milan Bílek.
0: Příjemný večer vám přeji po 20. Jsem rád, že v tom jedete s námi z Frekvencí 1, pokud jste na silnici, tak ať vám to jede jenom dobře tím dnešním pondělním večerem. Ano, zítřejší narozeniny mám je tady nachystané samozřejmě a taky jedno speciální výročí, ale teď Gigi D'Agostino, La Passion.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Kačamovi jsme velké náladě po 20. hodině. Kdy je dobré mít skvělou náladu a když ji nemáte, tak má pocit, že se dostaví vždycky díky SMS-kám a díky přáním. Samozřejmě na narozeniny máte je zítra 25. srpna, tak všechno nejlepší. Jenom ta nejlepší překvapení vám přeji, když už je zmiňuji, nebo když už zmiňuji ten 25. srpen, kdo má zítra svůj velký den, Rob Halford, moje oblíbená postava, zpěvá kapely Judas Priest. Pak tady máme českého herce Lukáše Langmajera, pak režiséra světového jména, velkou personu Tim Burton. No a dále hlavně ta hlavní postava a vůči osobnost kapely Kiss, Gene Simmons. Právě tenhle zpěvák zítra oslaví 77. narozeniny. Kariéra parádní, tisíce koncertů a kapela Kiss byla slavná už v 70. letech. Nevím, jestli má v plánu ještě nějaké koncerty, ale možná i byste na několika českých živých koncertech slyšeli tohle. Samozřejmě ten největší hit kapele Kiss, Gene Simmons, vůči osobnost téhle party zítra slaví narozky. Tak jestli je krásné narozeniny, užijte si to všechno nej. Posílám vám Laidback, taky Michael Jackson, anebo Krištofa, Dominika Lagi a Půlnoční hřích.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák den kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Sunshine Reggae a to byl Lidvek se svým velkým prázdninovým songem. Tak máme pro vás dnes večer jenom ty největší hvězdy, je třeba taková Miley Cyrus, tu už navždycky budou mít spojenou se slavnou postavou Hannah Montana a možná svého času také hodně propíraným, mediálně propíraným vztahem k Niku Jonasovi ze skupiny Jonas Brothers, ale to všechno už je minulost. Jaký hit vydala tahle dáma před dvěma lety, jeden z těch největších, mě moc bavil videoklip, kde to samozřejmě Miley Cyrus neuvěřitelně slyšelo a hrozně mi to připomínalo zabarvením a vším možným Abu v dobách největší slávy. Tak Miley Cyrus tam byla okouzlující a tenhle hit, ten se povedl. End of the World.

Right beside you, a to byla Sophie D. Hawkins tady na Frekvenci 1, tak máme tady týden, kdy se chystají všechny možné rozlučky s prázdninami. Mám pocit, že jste si je nachystali na ten následující víkend. My jsme pro vás připravili vlastně poslední radiokem, tak rádi to zopakujeme. 26. srpen, Kemp Kristýna Hrádek nad Nisou, to budeme pro vás ve středu a hlavní hvězdou bude Marpo. No a jak jsem se dozvěděl, tak různé prázdninové sedánky pod pergolami probíhají už teď, tak já zdravím mé oblíbené místo a to je Pavlov na Moravě. Tak zdravím tam jednu partičku, která si užívá hezký večer. You can win if you want. Zdravíme Radka a spol. Tady jsou Modern Talking.

0: Only Fatabela Enya, my jsme si to namířili k 21. a jsou tu zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Hezký večer. Minimální mzda poroste, podnikatelský balíček přinese úlevy a lakato skončí v Mladé Boleslavi. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Minister průmyslu a obchodu Havlíček to řekl po jednání vlády. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
3: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat tak, abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
2: Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v celém území, řekl ředitel Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty počítají se zahájením v roce 33. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
4: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
2: O trase a podobě silnice, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Spojené státy představily nové sankce vůči Iránu. Cílem Washingtonu je odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě, uvedl ministr financí Scott Bessent. Varoval, že země, které se k americkým sankcím nepřipojí, budou sdílet ekonomickou izolaci Iránu. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy. Tam strávil poslední dvě sezony. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo déšť, nejvyšší teploty 21 až 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
5: K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 196. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna z Prahy. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. A k nehodě nákladního a osobního došlo i na 28. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. I zde je průjezd bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: Tolik zprávy. Po 21. hodině s vámi dál na frekvenci 1 Milan Bílek.
0: Je to tak, hezký večer vám přeji. Vezu vám další hit léta, shodou okolností partičku dámskou, skvělou, pohlednou, která v září vystoupí v Praze, takže pusíka Dolls, jejich velký Don Charles, teď Enrique,

0: to léto, to letní hit.
1: My si dáme ten další a vyrážíme do roku 2005. Jsou tady Pussycat Dolls, dámy, které zaútočily na hitparády hitem Don't Cha. No a v klipu byly vlastně víc než oblečené a provokovali větou: chtěl bys, aby tvá přítelkyně byla stejně sexy jako já. Don't Cha bylo v roce 2005 úplně všude, hrálo se to, byla to vlastně píseň, která vypadala jako skoro nesestřelitelná. No a jenom připomínám, že Pussycat Dolls máme na konci září taky na jejich dlouze očekávaném koncertu. Tak zpátky do roku 2005.

Jogi Blava Bad Name, tohle byla Trefa do černého a to byly Bon Jovi před 9:30 večer pondělní a stále prázdninový a stále letní. A co se tohoto songu týká, tak když se podíváme do minulosti, tak svého času, když to nahrávali pánové a když ladili novou desku Slippery When Wet, tak John Bon Jovi si vlastně vůbec nebyl jistý, které písně na desku vybrat, protože jich bylo daleko víc, než tam máme. No a kapela proto se zkušebny v New Jersey pozvala skupinu místních teenagerů a pustili jim vlastně rozpracované nahrávky kousek po kousku a sledovali jejich reakce podle toho, jak teenageři reagovali. No a nakonec se rozhodlo o finálním seznamu skladeb a You Give Love a Bad Name nejen, že na desce zůstala, ale stala se asi největším hitem tahle výborné kapely z New Jersey. Už za malou chvíli Vanastovy věci Daniel Pouter, no a dáme si návrat do času po 17., kdy tu byly velké hlavy. Tak co se jim urodilo v hlavách víc a chvilku, teď Million Dreams.

lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, zblívají naše tě.

0: No, to byly Vanastovky na frekvenci 1. Lux Capaldi dorazí s báječnou písní Almost, taky Soul Sister, Way Through Heart nebo Riara už za chvilku Don't Stop the Music. No a velké hlavy tak dorazily po víkendu a šlo jim to skvěle.
1: Tak pojďme si zatipovat, dámy a pánové, můžete s námi, máme tady písničku.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Já mám tak ťažkou nápovedu, že Mikeša můžeme rovnou diskvalifikovat. V názve tej skladby máme dve slova. Začal dobře. To prvé slovo zastupuje Fico alebo Tatry a to druhé slovo je špicatý predmet v tvare trojbokého hranola.
4: Slovensko
1: na špici.
3: Slovensko je v poriadku v názve. Slovenský.
4: Slovenský.
3: A ten špicatý...
0: Klín, jo.
3: No.
0: Fakt, jo.
1: Vesnička, jo.
3: Mikeši, čínasky, 12 rokov stará skladba. Jana ti ju právě teda spustí.
4: Poslouchej, ta se ti bude určitě líbit.
5: Každá česká vlajka má slovenský klín.
1: Já jsem si představil jiný. Ty jsi říkal hranol.
3: Ne, já jsem hovedl špicatý predmet v tvare trojbokého hranola.
1: A trojboký hranol není klín?
3: Trojboký hranol je klín.
1: Klín je jedna D.
4: Nerozporuj to.
3: Pěkně
4: to slovák.
1: Ne, no. To pěkně.
0: Mně se zase na téhle písnice líbí to, že ona není Slovenka.
3: No, Bára.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend pop

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
4: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka. Ten spáchal 2 vraždy a několik dalších lidí oloupil. Činy spáchal v době, kdy mu bylo 15, hrozilo mu tak maximálně 10 let vězení. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a srpnu objevila sršeň asijská. Podle agentury ochrany přírody a krajiny zatím není jasné, zda se jednalo o osamoceného jedince, nebo zda se někde nachází hnízdo. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven, uvedla agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje z ropného průmyslu. Zařízení patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce 7. největším v Rusku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informuje agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo déšť. Během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější a nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
6: Hezký večer vám přeji po 22. hodině, tak Honza nám servíroval hezké, klidné, prázdninové počasí, které nás čeká. Zítra úplně jiné, to ve Francii, protože tornádo poblíž Carcassonne poničilo právě tam velkou část území, tak to je jedna z těch čerstvých večerních zpráv. Více povím za chvilku, teď Jaroslav Macoty, Emily Sunday, anebo opět Radeček.

0: Emotion, Paris Sempre, a to byla Eros Ramazzotti, tady je večerní frekvence jedna. Jedna čerstvá zpráva a vůbec nedobrá přichází z Francie. Tornádo v pondělí v podvečer zasáhlo oblast městečka Poma, které je poblíž turistického centra Carcassonne. Tam dorazilo silné tornádo, na místě zasahují hasiči, pátrací týmy a živel bohužel strhával střechy a bořil domy. A však se pravděpodobně, nebo vše se pravděpodobně obešlo bez ztrát na životech a úřady hovoří o 26 zraněných. Tak zítra i do těch našich ranních zpráv dorazí další podrobnosti a samozřejmě další ranní zprávy, které se budou týkat toho 25. srpna. Dne, který je na spadnutí. Už za chvilku Bonnie Tyler, Palo Hadera a taky Lady Gaga, Bradley Cooper, Show.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Got Like Lips of the Heart, tohle byla vzpomínka na velký hit z roku 1983 a samozřejmě na ten největší od velské poprokové zpěvačky s charakteristickým chraplavým hlasem od dámy, která nás bohužel opustila 8. července. Tak to byla Bonnie Tyler. Už za malou chvíli divoký byl Harry Styles, jeho Sign of the Times a tady je Taylor Swift, Fate of Ophelia.

další úplně může přinést a jaký může být, tak to si třeba nechám na zítřek. Už za chvilku tak je Lionel Richie, Desiree, anebo teď West Coast, tady jsou One Republic.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Minimální mzda poroste, podnikatelský balíček přinese úlevy a Lakatoš končí v Mladé Boleslavi. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
3: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
2: Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území, řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď dokumenty počítají se zahájením v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
4: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
2: O trase a podobě silnice, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Americký prezident Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední 2 sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
5: To byly úplně poslední zprávy pro ten 24. srpen. Ty další půlnoční už budou v tom novém dni, který nás čeká za na celou hodinu. Posílám Sixpence, None the Richer, Backstreet Boys a v té poslední hodině Celine Dion, I'm Alive.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Smíjel, to byly Sixpence, Nando Richer na frekvenci 1. Jaký bude zítřek? No, jaký si ho uděláme. Ale krom toho očekáváme taky druhé kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu. A navíc to bude zajímavé odvetná utkání čtvrtého předkola fotbalové ligy mistrů. To nás čeká pro ten 25. srpen. Už za malou chvíli Bryan Adams, Heaven, anebo Jelen, Touhá pláč.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

Leony a Callum Scott a jejich duet Stay na frekvenci 1. Za pár hodin je tady ráno a za pár hodin mezi 7 a 8 je tady taky první kolo posledního slova, takže buďte nachystáni, připraveni, máme pro vás skoro 40 000 korun. Posílám Amelie Lennox a teď No Name.

Upper Pass Graffiti a to byl Ed Sheeran. Tak ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte. A zítra tady máme jeden z těch srpnových dnů, tak se na vás těším hned po 18. Teď k výškám, Olga Lounová.

0: se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Odborům a zaměstnavatelům to na tripartitě navrhli zástupci vlády. Zaměstnavatelé označili reformu odměňování ve veřejné sféře za odvážný krok. Odbory projednají návrh ve středu, řekl pojednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Myslíme si, že to je skutečně změna revoluční, není to změna kosmetická, protože ten zásah do všech tabulek bude zásadní a myslím si, že odborová strana skutečně ve středu to velmi podrobně projedná. Cítím velmi pozitivní atmosféru mezi kolegy.
2: Plat ve veřejné sféře stanovují 4 tabulky. Absurdní a neuvěřitelné označil stínový ministr financí ODS Jan Skopeček víkendové vyjádření premiéra Andreje Babiše ke konsolidaci veřejných financí. Konsolidace bude podle ministerského předsedy možná, až bude mít Česko perfektní nemocnice, dokončenou dopravní síť a zajištěné vysoké platy vojáků a policistů. Senát olomoucké pobočky krajského soudu v Ostravě poslal v pondělí na 9,5 roku do vězení 16-letého mladíka. Ten spáchal 2 vraždy a několik dalších lidí oloupil. Činy spáchal v době, kdy mu bylo 15, hrozilo mu tak maximálně 10 let vězení. V Liběchově na Mělnicku se v červenci a srpnu objevila sršeň asijská. Podle agentury ochrany přírody a krajiny zatím není jasné, zda se jednalo o osamoceného jedince, nebo zda se někde nachází hnízdo. Provoz v rafinérii v ruském Permu byl po ukrajinském dronovém útoku z 21. srpna zastaven, uvedla agentura Reuters s odvoláním na 2 zdroje z ropného průmyslu. Zařízení patří společnosti Lukoil a je co do objemu produkce 7. největším v Rusku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informuje agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V úterý čekáme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo déště, během dne budou srážky zejména od jihozápadu četnější a nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Minimální mzda poroste, podnikatelský balíček přinese úlevy a Lakatoš končí v Mladé Boleslavi. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští 2 roky. Nejnižší výdělek by měl podle návrhu vládního nařízení od ledna odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Zvednout by se tak měl na 24 900 korun. Podnikatelský balíček má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to řekl po jednání vlády, která balíček odsouhlasila. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo společně s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a další podnikatelský balíček.
2: Právě s těmi, kteří ta rizika podstupují dnes a denně, jsme začali okamžitě připravovat podnikatelský nebo spíše antibyrokratický podnikatelský zákon. Je to nesmírně náročná práce, dáváme to dohromady s hospodářskou komorou, se svazem průmyslu a dopravy, asociací malých a středních podniků a živnostníků, svazem obchodu cestovního ruchu, konfederací zaměstnavatelských svazů a všemi ostatními klíčovými aktéry. A paralelně k tomuto antibyrokratickému zákonu začínáme připravovat, tak abychom na nic nečekali, takzvané podnikatelské balíčky.
1: Příprava dálnice D35 Českým rájem je znova na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území, řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl před jednáním se zástupci Libereckého kraje a dotčených obcí na plánované trase. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď dokumenty počítají se zahájením v roce 2033. I to je ale podle Mátla příliš optimistické.
3: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
1: O trase a podobě silnice, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Americký prezident Trump pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední 2 sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme oblačno a zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v něm chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Skopeček nechápe Babiše a tenistka Vondroušová se odvolala. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun.